ani molí z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

hrany a z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány.

žili vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

stojíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Trenčským širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti, jako by lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a trampské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotín v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotína vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmarů, Copáků, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotín ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako trenčský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country trem dramaturgií a stále viditelnými trenčskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer, v pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlandského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil,

Zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historek, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady je od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října.

0: a musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčíčku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho strudona.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
5: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbo.

0: docela počkám.
1: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
0: Ale ne, máma ne.
1: No tak doufám, že ne její máma.
0: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
1: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
0: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
1: No, jsou to peníze, jsou to peníze.
0: Co, tati, co pak ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
1: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsem se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci, ty myslel, že jsou to holuby, obála se si, no, teď to bylo včera, holčičko, no, je to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
0: Co vyvádíš?
1: Já vyvádím?
0: No.
1: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
0: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
1: Jistě ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Ty ta furt možná? A druhá těhotná?
0: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
1: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
0: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
1: Přece jenom chceš peníze. To je hrozný. Já si připadám, jak v oběd nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
0: Chceš víc mailem, vy.
1: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni.
0: Pade.
1: Co pade?
0: 50.
1: Jo, jestli... Jestli chceš 50 korun, 50 korun, tak to je...
0: Ne, 50 tisíc.
1: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáře, vyhodí na 50 tisíc.

0: mami, hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná
3: go-go
2: show.
3: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech Pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko, furt stále usměvává v dobré náladě, ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den,
7: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zvuk vás stále zdraví, paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to mě.
10: Nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu bu bu bu bu. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky.
11: Korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí pa. Mně už to letí a já už letím pa.
10: Nebudu ty zlobit,
11: Ale jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáč. Já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně. No to je, ale... Ale pravdu.
10: No, hasič je to.
11: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já.
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. A radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Čup!
12: No, tak ale
10: no,
12: dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žád.
12: Tak soráčno, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no. No, to jsem zvědavý, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55. nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďary, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod goslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče po cukinku, oh, a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou přeje pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlina Maze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle. No, tak jako
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu. Díky. Píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky. Samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším. Na vaše dobrutky. Paní
6: Konvalinková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den. Ano. Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, hodně to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: Не поволі, найо.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Lávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také zabržde Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřadce, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: knížko,
3: den.
5: Takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavým.
1: Dobrý den.
6: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiu vyslná pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásný.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovým starým baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
9: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A to, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No a příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: A vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedeni tam.
1: Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Mů dětí a mládeže v Libereckém kraji je podobný jako v loni. Kvůli opravám je pro veškerou dopravu uzavřena silnice mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Země Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí proti vybraným ruským a běloruským občanům a firmám. A dnes čekejme polojasno, přechodně oblačno a teploty místy u 18 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. O zájmové kroužky středisek volného času v Libereckém kraji je letos opět zájem. Střediska v letošním roce přidala nové kroužky nebo nabídla více termínů. Například Žlutá ponorka v Turnově nabízí 90 kroužků, o 10 více než v loni. Libretin v České Lípě má kroužky naplněné asi z 85%. Jak je na tom Vikýř v Jablonci nad Nisou, říká jeho ředitelka Martina Šípková.
1: Zazenost víceméně budeme mít stejně vzdělávaných dětí jako v loňském roce. Mysleli jsme, že to bude slabší, ale během září se nám dohlásily děti, takže vypadá to, že to bude velmi, velmi podobné a celkově se blížíme k tisícovce vzdělávaných dětí i dospělých.
0: Od začátku tohoto týdne je zavřená silnice třetí třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Oznámil to nezávislý starosta Brniště Michal Vinč. Důvodem je další etapa rekonstrukce vozovky. Stavbaři budou opravovat propustky a kompletně vymění obrusnou asfaltovou vrstvu v celém 3-kilometrovém úseku. Proto není možné mezi Brništěm a Velenicemi až do 30. listopadu projet. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov. Liberec v úterní dražbě prodal všech 21 nabízených autovraků a celkem za ně získal 249,5 tisíce korun. Největší zájem byl o bílý Land Rover Discovery z roku 2018. Jeho vyvolávací cena byla 9 tisíc korun. Nový majitel ho vydražil za 153 tisíc. Všechna nabízená auta byla odtažena z ulic města, říká soudní exekutor Petr Polanský.
2: Nejsou k ním doklady, nejsou k ním klíče, čili je to v podstatě na to, aby spíš se to využilo na náhradní díly a samozřejmě dá se to i zprovoznit, ale musí se samozřejmě to vozidlo upravit tak, aby bylo přihlásitelné do evidence. A musí si ten, kdo vydraží to vozidlo, obstarat náhradní doklady na magistrátu.
0: Evropská unie prodlouží sankce uvalené na zhruba 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Shodly se na tom členské státy. Tentokrát sankce prodlouží o 3 roky oproti původním 6 měsícům. Po dlouhých jednáních a tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska ale ze sankčního seznamu zmizí jména dvou ruských miliardářů Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Sport. Hokejisté Liberce si připsali první výhru v této sezóně. V předehrávce 11. kola extraligy zvítězili na ledě Pardubic 5-4. Hosté po většinu zápasu vedli v závěru i o 2 góly. Domácí sice dokázali snížit, ale po druhé v tomto ročníku vyšli doma bodově na prázdno. Utkání hodnotí hlavní trenér libereckých hokejistů Jiří Kudrna.
3: Řada klíčových momentů v tom utkání, jedna z nich byla vlastně, že jsme okamžitě dokázali zareagovat a vlastně vyrovnat okamžitě na 2-2. Další důležitý bod té výhry vidím u brání. Oslabení, čili výborná práce našeho týmu, to je další. No a samozřejmě potom jsme dokázali střelit branky a myslím si, že jsme tady podali výborný výkon v čele s golmanem. Chtěl bych prostě kluky, celou kabinu vlastně pochválit. Počasí.
0: A dnes čekejme po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru bude od západu přibývat další oblačnost a teploty vystoupí na 14 až 17. Na jihozápadě kraje naměříme až 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čas nám opět trochu poskočil, teď už tedy 23. září, hlavně polovina pracovního týdne. 4 minuty po 5. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín, nejen tady u poslechu, ale také do nového dne. A můžeme nastínit, že nás už za okamžik čeká i cesta do České Lípy. Konkrétně tam totiž zahájila provoz fotovoltaická elektrárna, a to na střeše obchodní akademie. Mimochodem, její součástí je i bateriové úložiště a my se na celý projekt společně budeme mít možnost podívat. podívat už za okamžik, a to v dnešní první reportáži.

0: S Věrou Špinarovou jsme se dali na výlet, minimálně tedy jsme osedlali Bílou Javu 250, což by nemuselo být za běžných okolností špatné. Na druhé straně při dnešním ránu, které je relativně chladné, by to mohl být docela mrazivý zážitek. Na silnice tedy přejeme šťastnou cestu a k tomu se společně budeme moci vydat na obchodní akademii v České Lípě. Ta totiž může od tohoto týdne používat novou fotovoltaickou elektrárnu. Liberecký kraj nechal na střeše budovy nainstalovat solární panely, díky kterým teď škola může snížit spotřebu energie. Další informace sdělila moderátorce Ivetě Kalátové redaktorka Anna Podhorná.
1: Nová fotovoltaika na střeše Českolipské obchodní akademie začala fungovat včera. Její součást je 105 solárních panelů o výkonu téměř 550 kW píku a také bateriové úložiště, do kterého může škola energii ukládat.
2: U některých z budov, na které Liberecký kraj v minulosti fotovoltaiky instaloval, se ale vyskytly potíže. Jak je na tom obchodní akademie?
1: To je pravda. Například při instalaci panelů na gymnáziu v České Lípě se ukázalo, že střecha elektrárnu neunese, takže kraj musel nakoupit nové a lehčí panely, které střechu tolik nezatěžovaly. Naštěstí na obchodní akademii byla střecha podle ředitelky Martiny Vlčkové na instalaci nachystaná.
3: Původní střecha nebyla v dobrém stavu, takže právě v roce 2025 jsme ukončili opravu střechy, kde vlastně se vyměnila ta celková krytina a podstava té střechy tak, aby právě byla připravená na panely, protože opravdu ty staré krovy by tu fotovoltaiku neunesly, takže ano, základ tam byl oprava střechy, příprava na fotovoltaické panely.
1: Střecha teď tedy solární panely bez problému unese.
2: A jsou elektrárna a nová střecha jedinými novinkami ve škole?
1: Součástí více než desetileté modernizace byla i výměna elektrických rozvaděčů, úprava vzduchové techniky a výměna kamen. Škola také využívá šedou a nazbíranou dešťovou vodu ke splachování toalet, což uspoří pitnou vodu. Ředitelka Martina Vlčková říká, že v některých ročních obdobích je to velmi výhodné.
3: V období dešťů, což je třeba podzim a jaro, tak určitě ušetříme tak jednu třetinu vlastně těch financí, co jsme dříve dávali na vodu, ale jinak, co se týká vlastně toho ostatního zbytku roku, tak jsme tak jakoby, řekla bych, na stejných číslech, ale jsme vlastně ekologičtí, takže se snažíme to využívat i kvůli ekologii samozřejmě.
1: Dešťovou vodu škola úspěšně využívá od roku 2021.
2: A kolik tato modernizace stála a kdo ji zaplatil?
1: Zakázku platil Liberecký kraj a vyšla na téměř 10 milionů korun. Kraj se snaží o modernizaci a energetickou úsporu svých budov už od roku 2022. V současnosti už je například na střeše gymnázia doktora Antonína Randy v Jablonci nad Nisou a na budově D krajského úřadu v Liberci. Se svou společností Energie Libereckého kraje spolupracuje také na systému, který by umožnil sdílení energie napříč krajskými organizacemi.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno v Libereckém kraji chladné, na druhé straně nejvyšší denní teploty, ty si myslím dnes potěší 14 až místy 18 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 9 až 12 stupni. Ráno se ještě ojediněle vyskytnou mlhy, jinak očekáváme po celý den většinou polojasno, jen přechodně oblačno. K večeru začne od západu ale přibývat oblačnost, slabý severozápadní vítr k tomu a biometeorologická předpověď dnes mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: My se po písni skupiny Rangers můžeme ve vysílání také na okamžik vydat k odpolednímu programu, protože i po dnešní 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Otázka, koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla ji ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.

0: Co se stalo regionálním českolipským výrobkem roku? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zastupitelé v Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Bytový dům v Železné Brodě v lokalitě na Poříčí začíná město přestavovat pro potřeby základní umělecké školy. Stavbaři zrekonstruují 3 vrchní patra budovy a také fasádu, okna a rozvody. Regionálním českolipským výrobkem roku je hovězí pastrami řezníka Jana Landy. Informovala o tom mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal-Bržová. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii porazili už ve 2 hrách, o což se postarali Marie Bousková a Linda Nosková. A dnes bude většinou polojasné, jen přechodně až oblačno. K večeru čekáme od západu další přibývání oblačnosti. Odpolední teploty vystoupí na 14 až 17, na jihozápadě kraje naměříme až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Lučenech nad ní jsou v blízkosti městské knihovny, jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové během středečního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 2 minuty po 17:30. Kam se vydáme za okamžik? Bude to na náměstí před libereckou radnici, tedy na náměstí doktora Edvarda Beneše, které zdobí Nová Palma. Jestli jste už byli právě teď v nedávných dnech před libereckou radnici, víte, že nejde o palmu živou, je totiž z oceli. A jde o novou sochu Čestmíra Sušky s názvem Támar. Proč se tak jmenuje, co má konkrétně tady připomínat, to vše shrneme už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. První podzimní den, ten je pravda trochu chladnější, tak je lepší se na to připravit. Na druhé straně teploty dnes tak dramatické nebudou. I o tom si v následujících 30 minutách budeme povídat. Dobré ráno!

0: S Marií Rotrovou další písnička, která nám nezestárla. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme rádi, že i dnes jste si ranní vysílání Českého rozhlasu naladili. Připomeňme tedy aktuální čas, to je 5 hodin a takřka 39 minut 23. září v kalendáři a my se společně budeme moci podívat na palmu před libereckou radnicí. Ta totiž nemá kůru ani kořeny, je celá z oceli. Jejím autorem je sochař Čestmír Suška. Dílo s názvem Támar odhalilo vedení města společně s autorem v pondělí večer. Suška pro svou sochu využil dožilou rouru. Inspiraci čerpal také ku příkladu v biblickém příběhu.
1: Odkazuje na biblický příběh z Genesis kapitola 38 o ženě, která se vlastně lstí domáhala svého práva.
2: Říká sochař Čestmír Suška. Támar měla manžela, který ale zemřel bezdětný. Podle tehdejšího zvyku měla mít potomka s jeho mladším bratrem. Ten ale zemřel taky. Třetího syna už jí její tchán Juda odmítl dát. Támar se ho proto rozhodla obelstít a dítě v přestrojení počít s ním.
1: Díky té její lsti byl zachován Judův rod a mezi potomky vlastně toho rodu a té Támar patřil jak král David, tak Ježíš Kristus.
2: Co to znamená Támar?
1: Támar znamená hebrejsky palma a protože já nejsem úplný figuralista, tak jsem se rozhodl, jako, že to její jméno právě jako udělám tak, že ta socha vypadá zkrátka jako kmen palmy.
2: Když bychom ji mohli nějak detailněji popsat, tak jak vlastně vypadá?
1: Je to stará, sloužila roura, takže je to něco, s čím já posledních třeba 15 let pracuju, že to jsou různé vysloužilé industriální objekty nebo právě roury. No a v té rouře jsou vyřezány takové trojúhelníkové otvory a ty vyřezané kousky tam jsou zpátky navařeny, tak jak to právě bývá u palentra.
2: Se sochařem Čestmírem Suškou se bavíme o jeho soše Támar, která teď bude před libereckou radnicí. Ta socha je připojená na veřejné osvětlení a bude pracovat taky se světlem.
1: Se světlem pracuju skoro celý můj život a používám ho hlavně proto, protože ta socha má nejenom svůj objem a vnější tvar, ale tím, že má v sobě otvor, jak je možný vidět dovnitř a je tam komunikace mezi tím vnějším tvarem a tím vnitřním prostorem sochy.
2: Na náměstí doktora Edvarda Beneše bude socha až do listopadu 2027. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno se ještě v Libereckém kraji ojediněle vyskytnou mlhy, jinak ale očekáváme po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. To nezní vůbec špatně. K večeru začne od západu ale přibývat oblačnost, můžeme doplnit ale také teploty, ty dnes budou příjemné, byť tedy ráno zatím chladnější. Ty nejvyšší teploty tedy 14 až místy dokonce 18 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 9 až 12 stupni a k tomu hlášený slabý severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek taktéž mírná, to znamená na jedničce.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: S Adamem Ďuricou jsme ukrojili další část našeho ranního času, a to tedy během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Připomenout můžeme i 11 minut před 6 hodinou a také připomenout dnešní datum, tedy 23. září. A teď už také díky našemu archivu můžeme nabídnout Jiřího Vimra a trojici mužů, kteří se hecují.
1: Američan říká, postavte se takhle, dejte si jabko na hlavu, jo, veme toulec šípy. Angličan drží jabko na hlavě, natáhne tětiu, přesně prolítne tím jabkem. Jo. Oni tliskají. A ten Američan říká, yes, I am Willem Tell. No, to obrovský ovace, a teďka říká zase ten Angličan, domů Američan, vemte si to jabko, tak veme jabko, natáhne tětivu, prolítne tím jabkem, až se ty jádřince rozlítnou, a on říká, I'm Robin Hood. A teďka Čech říká, dejte si to jabko na hlavu, takhle postaví jabko na hlavu, natáhne tětivu, přišpendlí přímo do čela šíp, a říká, I'm sorry.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Turnov zná

0: představuje.
1: Moderní obloukovitá konstrukce má 4 patra. Je tam několik místností s knihami, studovny a dětská herna. Na jedné vnější stěně se promítají filmy v přilehlém letním kině. Knihovna měla být otevřená už od začátku září. Přívalový déšť ale poničil stěny, část nábytku, počítačové systémy a zhruba 1000 knih. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro která nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Postbellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
3: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Přes 250 milionů korun bude stát rozšíření domova a centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Liberecký kraj hledá stavební firmu, která postaví 4 obytné domky určené pro komunitní bydlení. Zařízení poskytuje péči lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením. Současná kapacita domova je 48 klientů. Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku.
4: Počasí.
2: A dnes bude po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru čekejme od západu přibývání další oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 14 až 17 stupňů, na jihozápadě kraje naměříme až 18 a na horách teploty mezi 10 až 13 stupni Celsia. Vítr fouká slabý severozápadní, k večeru bude už jen proměnlivý. Rostrové podmínky jsou po ránu a k večeru hlášeny mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ještě informace pro řidiče z České Lípy. Na Doxy u Jestřebí na silnici 1/9 srazilo osobní auto lesní zvěř. Úsekem s opatrností projedete, na místě je policejní hlídka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje také po 6. hodině. Zdravíme vás u poslechu, hlavně vás také zdravíme do nového dne, do poloviny pracovního týdne. My se ale budeme moci na okamžik také odebrat na akademickou půdu. Je to z toho důvodu, že vědci Tomáš Jungwirth a Libor Šmejkal jako první Češi dostali včera Evropskou cenu za fyziku. Jejich objev altermagnetu, který totiž přepisuje učebnice, otevírá velké možnosti využití především v elektronice. Je to téma, kterému se tady budeme společně ve vysílání věnovat už za okamžik. Jsme rádi, že i dnes posloucháte Český rozhlas Liberec, a to právě při středě s datem 23. září.
4: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Na začátku další vysílací hodiny jsme měli opět možnost nabídnout písničku, která nám nezestárla. V tomto momentě to bylo Srdce jako kámene, tak jak zpíval Karel Gott. 12 minut po 6. hodině a je to také moment, kdy se můžeme trochu pozastavit. A to u historického okamžiku. Toho se totiž včera dočkala česká věda. Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth se jako první Češi v tomto momentě tedy dozvěděli, že převezmou v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS, Europhysics Prize, a to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a zároveň stovkám vědců z celého světa nabízí nový směr výzkumu.
1: Dlouhá léta jsme se ve škole všichni učili, že látky jsou buď magnetické, anebo nemagnetické. Ale že existuje i něco mezi tím, tak na to přišli až čeští akademici.
2: Altermagnety nedrží na ledničce, nicméně nese magnetickou informaci stejně jako feromagnet.
1: Stručně přibližuje zásadní objev Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Látky s tímto skrytým vnitřním magnetismem pak nazvali altermagnety. A jak se ukázalo, tak data se na ně dají ukládat tisíckrát rychleji než na dnes používané počítačové paměti.
2: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
1: Z hlediska magnetismu jde o to, kterým směrem se v krystalech pohybují elektrony. Ty bychom si mohli představit třeba jako labutě. U magnetických látek plují všechny bílé labutě stejným směrem. Zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
3: A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, tak v něm ty labutě běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
1: Vysvětluje Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na výzkumu altermagnetů pracoval na univerzitě v Mohuči, a to se španělským kolegou Chairem Sinovou. Odborníci tehdy porovnali 1000 struktur známých krystalů a výsledek je doslova šokoval.
3: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
1: To, že český objev altermagnetu je ve světě fyziky opravdu zásadní, potvrzuje i skokový nárůst citací. Jen letos jich bylo více než 9000 a to znamená, že na práci týmu Tomáše Jungwirtha každý den odkazuje 35 vědců z celého světa.
2: Tak ta čísla asi o něčem vypovídají, že tyhle ty materiály mohou být relevantní v mnoha dalších oborech.
1: A i to je důvod, proč všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu EPS Europhysics Prize. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 14 až 18 stupni, na horách dnes naměříme mezi 10 až 13 stupni Celsia. Ráno ještě očekáváme ojedinělé mlhy, jinak ale po většinu dne polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru začne od západu přibývat oblačnost a k tomu hlášený slabý severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek ale mírná, to znamená na jedničce.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu, od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
2: Všechny krásy světa.
1: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolo.
3: Kdo to sakra je?
1: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
4: Jsem princ Jasoň.
1: A já přeju krásný první podzimní den.

0: Jak dopadla liberecká dražba autovraků? Nen, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dálniční známky v Česku se od příštího roku nejspíš nezdraží. Poslanci dnes mají schvalovat novelu, která ruší pravidelnou valorizaci jejich ceny. K jejím zrušení se vláda zavázala v programovém prohlášení. Opozice s návrhem nesouhlasí a upozorňuje, že státu můžou chybět peníze na dopravu. Lansdorf se pustil do proměny okolí rybníčku u obchodního domu Bela. Jeho úpravu včetně stavby mola navrhli lidé v rámci participativního rozpočtu. Liberec získal v dražbě autovraků necelých 250 tisíc korun, prodal všech 21 nabízených autovraků odtažených z ulic města. Začal astronomický podzim, podzimní rovnodennost nastala dnes 5 minut po 2 hodině ráno. Přesný čas rovnodennosti se každý rok mění o několik hodin, protože oběh země kolem slunce netrvá přesně 365 dní. Hokejisté Liberce mají první výhru v nové extraligové sezóně. V předehrávce 11. kola zvítězili v Pardubicích 5-4. Podrobněji zápas rozebereme krátce po 7. hodině. A po ránu jsou ojedinělé mlhy, přes den očekáváme většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru začne od západu přibývat oblačnost vyšších pater. Teploty vystoupí na 14 až 17, na jihozápadě kraje až na 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. V Pertolticích pod Raskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V případě, že se nejen v ranních hodinách kamkoliv chystáte, popřejeme šťastnou cestu. Přejeme také příjemný poslech našeho dobrého rána, které ostatně i po zprávách Lídy Routové také po půl sedmé pokračuje. Zprvu dalšími písněmi, hned po zprávách to bude skupina Lucie a s nimi píseň Klobouk vekřový a už za okamžik otevřeme další pokračování naší zářijové řidičské abecedy. Tak na silnicích opatrně.

0: Ať už tedy 8 minut po půl sedmé a s Jitkou Zelenkovou jsme pokročili v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec a vy ostatně i dnes máte možnost stejně jako celé září si společně s námi osvěžit pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si připomeneme, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. Hlavně přejeme šťastnou cestu.

0: počasí.
1: Ráno v Libereckém kraji, to první podzimní, relativně chladné, na druhé straně nejvyšší teploty dnes mezi 14 až 18 stupni. Na horách naměříme mezi 10 až 13 stupni Celsia, ráno také ojedinělé mlhy, jinak ale očekáváme po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno a k večeru začne od západu přibývat oblačnost vyšších pater. Slabý severozápadní vítr, k tomu k večeru už jen vítr proměnlivý a nebo dokonce hlášeno klidno. Takový výhled tedy máme na středu 23. září.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Právě dnes uplyne 180 let od objevení planety Neptun. V noci z 23. na 24. září ji objevil německý astronom Johann Gottfried Gale. A to zcela vědomě, protože pozici planety zjistil z výpočtu svého francouzského kolegy. Teď už ale za dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Co je Neptun?
2: Taková velká zem na vesmíru.
1: A kolik jich tam je?
2: 8. Zem, Jupiter, Saturn, Neptun, Slunce. Tam je ohní kosko a to je Slunce.
1: A jak se jmenuje naše planeta?
2: Země.
1: A jak daleko je od Slunce?
2: 100 kilometrů.
1: A žije na těch planetách někdo?
2: Jo, mimozemšťané.
1: A jak vypadají?
3: To nevím někdo.
2: Ty jsou zelení.
4: Neexistují, si myslím, protože to je jenom pohádka.
2: Já jsem jenho UFO už viděl.
1: Kde?
2: Na samotě. On tam letěl. Kolem.
1: A jak vypadal?
2: On tam nepřistál, ale on byl na obloze jenom.
1: A nebál jsi se?
2: Ne.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Zastupitelé Harachova budou jednat o změně územního plánu kvůli stavbě hotelu. Liberecká archa schání noviny do příbytku pro ježky. Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. A dnes čekejme polojasno, přechodně oblačno a teploty místy u 18 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Zastupitelé v Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Společnost Harachov Five Stars

0: Harachova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Regionálním českolipským výrobkem roku je hovězí pastra mřezníka Jana Landy. Informovala o tom mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal-Brožová. Letos se uskutečnil 8. ročník soutěže. Tu společně vyhlašují města Česká Lípa a Nový Bor pro výrobce, kteří působí v jejich správních obvodech. Do letošního ročníku se přihlásilo 39 výrobců z 68 výrobky, tedy o 11 výrobců více než v loňském roce. Soutěžilo se ve třech kategoriích: potraviny, hobby a řemesla a umělecké výrobky. Liberecká záchranná stanice Archa poptává noviny a letáky do příbytku pro ježky. Lidé můžou nosit noviny nebo letáky, které mají po rozložení velikost minimálně A2. Stanice využije taky role a štosy savého balícího papíru. Za posledních 6 týdnů přijala celkem 114 ježků. O 40 z nich ještě pečuje. Zbytek vypustila do přírody. Pokud lidé malé ježky najdou, neměli by je automaticky sbírat, říká vedoucí Archy Ivana Hanslenclová.
2: Ideálně, když ho třeba nafotí, natočí kousek videa, pošle nám to, my podle toho posoudíme stav toho zvířete, zjistíme také ty okolnosti, takže tam je mnoho kritérií. Takže určitě není záhodno sbírat každého ježka, kterého potkáme.
1: Lidé by nově mohli dostávat za účast na prevenci od pojišťoven až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Samotnou výši by si jednotlivé pojišťovny nastavily sami. O příspěvek by si pacienti nemuseli žádat, přicházel by automaticky. Rezort tak chce ušetřit peníze, podle něj tak lékaři budou schopni některá onemocnění odhalit včas. Novela by mohla začít platit od roku 2028.
3: Počasí.
1: A po ráno se ojediněle vyskytují mlhy, přes den čekejme většinou polojasno, jen přechodně až oblačno, k večeru bude od západu přibývat další oblačnost. Teploty přes den 14 až 17, na jihozápadě kraje až 18 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 10 až 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A zavřená je silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Je to kvůli rekonstrukci vozovky. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno nám pokračuje, my jsme rádi, že i dnes ladíte Český rozhlas Liberec, teď už tedy 4 minuty po 7. hodině, k tomu středa a datum v kalendáři 23. září. Společně se budeme moci vydat na východ Čech a vrátit se ke včerejšímu večeru. To si totiž hokejoví příznivci užili přestřelku na ledě. Připomeneme totiž utkání mezi domácími Pardubicemi a právě Bílými Tygry. Jen doplňme, Bílí Tygři si nakonec dokráčeli pro první výhru v letošní extraligové sezóně. Jak utkání probíhalo, to se dozvíte už za okamžik v další ranní reportáži.
3: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Helena Vondráčková sní další písnička, která nám nezestárla, to je štěstí. 7 hodin a 12 minut k tomu. O štěstí těžko říct, jestli můžeme mluvit, naopak budeme mluvit o sportu. A tam je to někdy o štěstí, někdy o náhodě. Včera to ale nakonec bylo s dobrým koncem pro liberecké hokejisty. Ti totiž mají první tříbodovou výhru v této sezóně. V předehrávce 11. extraligového kola zvítězili na ledě mistrovských Pardubic 5-4. Znovu tak potvrdili, že se jim dlouhodobě proti tomuto soupeři daří. Vítězství ale bylo ze strany Severočechů zasloužené, pokračuje redaktor Ota Gutwirth.
1: Nakonec to bylo jen o jednu branku, ale po většinu zápasu byli hosté lepším týmem. Pardubičtí výrazně zabojovali až v samotném závěru, kdy se za necelé 2 minuty dvakrát prosadili. Na body to ale bylo málo. Pokračuje střelec 2 libereckých gólů Jaromír Pitík.
2: Těžký konec, nevím, co k tomu moc říct. No, jako jsme fakt rádi, že jsme to ubojovali nějak, ale oni začali vlastně dali do toho všechno, pár jim tam padlo gólu, ale bereme body, takže jsme rádi.
1: Jednou z kritických chvil, kterou liberečtí nakonec úspěšně přečkali, tak bylo 2minutové oslabení v závěru druhé třetiny, ve které hráli hosté 3-5.
2: Kluci odvedli strašně dobrou práci a Pardubice mají přesilovky šíleně silný. Já jsem byl vlastně u toho, že jsme udělali 2 fauly, takže v tom boxu nesedělo moc dobře, jsem byl trošku spocený, ale parádní práce od kluku a od Kvakého taky, ten tam vychytal plno střel, takže skvělá práce.
1: Už v minulé sezóně byl Liberec tým, který na Pardubické uměl. Získal 10 z 12 možných bodů. Hlavní trenér Bílých tygrů Jiří Kudrná si ale nemyslí, že by jeho celek měl recept na to, jak nad Dynamem pravidelně vyhrávat.
3: Já bych v tom neviděl nějak, jako, že známe recept. Je to i o těch soubojích hodně. Jo? To si myslím, že je důležitý, že dokážeme prostě být silný v soubojích a máme dobrý pohyb. Určitě to neberu, že máme patent na to, jak tady vyhrávat, ale je to prostě o tvrdý práci a není to určitě, že by jsme věděli, že si sem jedeme prostě pro body. To určitě ne. Prostě víme, kdo proti nám stojí a hrajeme, odvedeme výborný výkon.
1: V Pardubicích mají po 4 odehraných kolech hodně témat k řešení. Pokračuje hlavní kouč Východočechů Filip Pešán.
4: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam ze začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme naráželi na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
1: Poprvé v sezóně se na domácí tým ozýval taky pískot fanoušků a nebylo těžké pochopit proč. Chyby ve hře viděl dobře i střelec poslední pardubické branky Matěj Stránský.
5: To nasazení nebylo úplně, jak by mělo být, si myslím, a to posouvání těch puků, tam prostě ztráty na modrých a nečipnutí puků dovnitř na přesné nahrávky, takže prostě věci, které se dají zlepšit, na kterých se dá pracovat a to, když zlepšíme, tak budeme mít z té hry víc.
1: A dobře ví, kde má tým rezervy a prostě musí přidat, bez ohledu na kvalitu hráčské soupisky.
5: Prohrávání osobních soubojů, no, tak někdy tam jsme pozdě a někdy tam nejdeme dostatečně tvrdě, takže tohle musíme zlepšit a myslím si, že potom z toho obranného pasma budeme vyjíždět jednodušeji a z toho budou pramenit ty protiútoky a víme, že v útoku jsme silní, ale musíme se tam dostat a nesmí nás dostat tolik sil, že nás tam točí a určitě budeme lepší příští zápas.
1: Říká pardubický hokejový útočník Matěj Stránský. Z Pardubic Ota Gutwirth, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes se můžeme na počasí těšit, myslím si tedy, teploty relativně příjemné, ty nejvyšší mezi 14 až místy 18 stupni. Na horách naměříme mezi 10 až 13 stupni Celsia. Ráno se ještě ojediněle vyskytnou mlhy, jinak ale očekáváme po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. Slabý severozápadní vítr k tomu a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
2: Důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: A co víc si můžeme přát?
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: jakým omezením by měli počítat řidiči ve Stráži pod Ralskem, nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října. Oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky. Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Řidiči ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku musí do zítřka počítat s uzavírkami náměstí 5. května a ulice Revoluční a Mimoňská jsou v tomto termínu zcela neprůjezdné. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr, tedy o více než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli růstu cen benzínu. Nejvyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 44 korun a 50 haléřů už od června. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. Po ránu jsou ojedinělé mlhy, přes den očekáváme většinou polojasno, jen přechodně až oblačno, k večeru začne od západu přibývat oblačnost vyšších pater a teploty vystoupí na 14 až 17, na jihozápadě kraje naměříme až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji, ulice Daliborova v Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi další zprávy. Lídy Routové, připomínáme tedy aktuální čas 7 hodin 32 minut. U poslechu a také do poloviny pracovního týdne vás zdraví Český rozhlas Liberec. Nabídeme hned tedy po zprávách Leonu Machálkovou a s ní píseň Svět je plnej bláznů. A také můžeme nastínit, co nás čeká ve vysílání v následujících 30 minutách. Už za okamžik to bude další připomenutí aktuality Libereckého kraje. Chybět nebude ani telefonát meteorologům a teď už tedy standardně se před 8 hodin budeme mít možnost vrátit o 100 let nazpět.

0: S Karlem Zichem další nestárnoucí píseň, a to 8 minut po půl osmé. Je to ale také čas, kdy na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme nabídnout další aktuality libereckého kraje. Ku příkladu se přesuneme už také k víkendu, tuto sobotu. Konkrétně od 16. do 22. hodiny bude totiž továrna Mastných v Lomnici nad Popelkou slavit 170. výročí. Prohlédnout si tak můžete nově přikoupené prostory komína, poslechnout besedu s Danou Grabcovou nebo koncert kapely Futrál. Občerstvení na místě bude zajištěné, to je vždy velmi příjemná zpráva. Pokud třeba přemýšlíte nad programem právě během soboty, věříme, že jsme v tomto směru poradili. K tomu můžeme doplnit informaci týkající se dneška, byť nám pokračuje fotbalová reprezentační přestávka. Nižší soutěže ty se hrajou nadále, jako příkladu TJ Sokol Pěnčín vás právě dnes zve na domácí fotbalové utkání podzimní části, kdy máte možnost přijít a podpořit domácí v dohrávce v utkání proti soupeři SK Ivan Běla. Výkop je v půl páté odpoledne, a to na tamním hřišti.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 43 minut, takový ten standardní čas na to, abychom ve vysílání řešili počasí. A řešit ho budeme také s někým z oboru, proto ve vysílání vítám z Českého hydrometeorologického ústavu paní Janu Ehrtovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ehrtová, včera jsme ostatně společně řešili teploty a vy jste slíbila, že noc bude chladná, to se ostatně potvrdilo poprvé, tedy v té teď už podzimní části roku. Jsem vytáhl bundu, můžeme připomenout, jak se ty noční teploty pohybovaly a kolik tedy aktuálně měříme?
2: Tak ta noc zůstala opravdu projasněná a vítr nám zeslábnul, takže teploty teď aktuálně máme nejčastěji kolem 4-5 stupňů Celsia v Libereckém kraji.
1: Zároveň tedy ale tím, že máme jasno, tak zatím minimálně naivní vidina toho, že by nám mohlo takovéto počasí vydržet, znamená to tedy i nějaké sluníčko?
2: Je to pravda, očekáváme, že dneska během toho celého dne bude převážně slunečno, meteorologickou terminologií nejčastěji polojasno, odpoledních hodinách může být zejména na horách až oblačno, ale rozhodně bez srážek, vítr nám zůstane stále slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu a ty teploty dneska maximální 14 až 17, na Českolipsku až k 18 stupňům Celsia, na horách do 13 stupňů Celsia.
1: Tak na to, že začala v podstatě topná sezóna, vidina 18 stupňů místy v Libereckém kraji není vůbec špatná, jen pojďme pro úplnost doplnit, zatím jsme si tedy měli možnost během září užívat velmi pravidelné přeháňky, dnes nám hrozí nějaká přeháňka déšť?
2: Dneska rozhodně ne, ale během zítřejšího dne nebo během zítřejšího rána a dopoledne budeme vstávat nebo budeme do práce, do školy za deště, takže zítra ten charakter počasí bude úplně jiný. Bude to takový jako zase na dlouhou dobu deštivý den, který bude zatažený deštivý s teplotami do 15 stupňů Celsia, ale potom zase můžu slíbit, ať skončíme pozitivněji, že během pátečního dne nám bude oblačnost už se pak protrhávat a budeme mít dále slunečno na víkend a budeme mít teplo.
1: Já jsem chtěl říct, že nebudeme předbíhat v momentě, kdy jsem slyšel předpověď na zítra. Nakonec ale přeci jen pozitivní dovětek přišel, to nakonec tedy není vůbec špatná zpráva, ale u dneška přeci jen zůstaneme počasí, na které věřím, že se těšíme. O tom nás tedy informovala paní Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za to, přejeme hezký den. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: 4. zářijový týden roku 1926 přinesl našim předkům jak hluboké kulturní zážitky přímo ve Frýdlantu, tak také velké technické novinky na nebi nad Libercem. Co konkrétně tedy noviny psaly?
2: Milovníci klasické hudby se večer sešli ve Frýdlantu. Tam spolek přátel hudby pořádal velkolepý hudební večer, který byl věnovaný dílu Frederika Chopina. V malém sále excelovala talentovaná slečna Helen König, která odehrála slavné Chopinovy valčíky Nocturna na zbrusu nový koncertní klavír od vyhlášené severočeské firmy Scholze z Jiříkova.
1: Ale ten samý den, koukám, přinesl i zprávu o tom, že budeme létat do světa.
0: Stalo se před 100 lety.
2: Je to tak? Noviny nadšeně oznamovaly, že v nejbližších dnech zahájí letecká společnost Aero, firma Bondi & Company, pravidelnou denní leteckou linku mezi Prahou a Libercem. Z Liberce se mělo startovat ráno v 7.15 a v Praze byl letoun přesně za hodinu. Zpět z hlavního města se vracel v 5:30 večer. Ale pozor, nenechte se mást. Zpočátku se létalo jen s poštovními zásilkami a balíky, a to za tarif 2,50 Kč za kilogram. Ale určitě byl to krok k tomu, aby se náš region propojil přímo se světem. Naši předkové tehdy hleděli k obloze s opravdovým úžasem, i když na pravidelnou linku, která přepravovala lidi, jsme si v Liberci museli ještě 11 let počkat až do roku 1937. Krásnou středu.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Odpůrci nové silnice číslo 35 přes Český ráj podali trestní oznámení. V elektronické aukci pozemků v Českém Dubu zbývá už jen 7 volných pozemků z 55. Hokejisté Liberce vyhrali v Pardubicích 5-4 a čeká nás slunečný den s teplotami místy až o 18 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinnosti při správě cizího majetku podala koalice spolku SOS Český ráj. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle ní byla tato severní varianta vybrána na základě chybných podkladových studií. Přednost prý měla dostat jižní varianta po silnici číslo 16.
3: Severní varianta přinese státnímu rozpočtu škodu v řádech desítek miliard korun. Ministerstvo dopravy mělo podle odpůrců upřednostnit jižní variantu, tedy z Jičína na Mnichovo hradiště, uvedl mluvčí koalice spolku SOS Český ráj Jan Piňos.
4: Pokud jižní varianta by stála 16 miliard a severní 40, tak to je rozdíl, jak je možné, že ministr plýtvá veřejnými prostředky a nevadí mu to.
3: Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla ale není jižní varianta.

0: Víc každému staviteli vrátí 150 tisíc korun, říká vedoucí odboru rozvoje města Petr Ponikalský.
1: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům. Je tam kompletní infrastruktura, vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, optická síť, komunikace s veřejným osvětlením a doplňková zeleň.
0: Obchodní akademie v České Lípě může využívat nově nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Tvoří 105 panelů na střeše a má i vlastní bateriové úložiště na ukládání energie. Modernizace stála Liberecký kraj téměř 10 milionů korun. Fotovoltaické elektrárny na střechách krajských budov instaluje kraj od roku 2022. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Sport. Liberečtí hokejisté mají první výhru v nové sezóně. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy zvítězili v Pardubicích 5-4. 2 góly k tomu přispěl útočník Severočechů Jaromír Pytlík. Klíčové podle něj bylo, že jeho tým neinkasoval ve 2minutové přesilovce domácích 5-3. Jedním z vyloučených byl v tu chvíli právě on.
2: Kluci odvedli strašně dobrou práci a Pardubice mají přesilovky šíleně silný a já jsem byl vlastně u toho, že jsme udělali 2 fauly, takže v tom boxu nesedělo moc dobře, jsem byl trošku spocený, ale parádní práce od kluku a od Kvakého taky, ten tam vychytal plno střel, takže skvělá práce. Počasí.
0: A dnes bude po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru čekejme od západu přibývání další oblačnosti a teploty přes den vystoupí na 14 až 17 stupňů. Na jihozápadě kraje naměříme až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A pomalu jedoucí vozidlo údržby potkáte aktuálně na silnici první třídy číslo 65 z Jablonce nad Nisou směrem k Rádelskému mlýnu. Uzavíran tam je pravý jízdní pruh, silničáři v místě sekají trávu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po 8. hodině vám příjemný poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje Martin Kolín. Co nás čeká za okamžik, bude to téma, myslím si, takové standardní a bude jim kůrovec. Na druhé straně, myslím si, příjemný dovětek, který můžeme doplnit, neboť škody způsobené právě kůrovcem budou letos v Krkonoších menší než v předchozích letech. Proč bylo jeho rojení slabší a jak vůbec lesníci s tímto broukem bojují? To jsou otázky, na které se nám podaří odpovědět už za okamžik v další reportáži. Ranního vysílání během středy 23. září.

0: Čas nám opět trochu poskočil, tím konkrétně tedy myslím momentálních 8 hodin a 13 minut. Připomínáme i dnešní datum, tedy 23. září, a společně s vámi je během ranního času také Český rozhlas Liberec. Mluvili jsme i o kůrovci, který je tento rok zatím v Krkonoších podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Aktuální údaje zveřejnila zpráva národního parku. Lesníci ale mají obavy z příštího roku. V lesích je sucho, chybí voda a to by mohlo k jeho novému množení přispět.
1: Jsme v lese nedaleko Špindlerova mlýna. Stojíme v místě, kde kůrovec byl.
2: Tady to oko, které vidíte, ty pařížsky, to je pozůstatek kůrovcového vaka, kde se vyskytnul kůrovec. Včas jsme ho zachytli, protože je to, jakoby, dá se říct, na očích.
1: Vysvětluje lesník Pavel Zázvorka. Lesníci chodí po lese a snaží se toho brouka, když to řekneme, odhalit.
2: To je naše největší povinnost, vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Včasný zásah je potřeba.
2: Ten kůrovec je potřeba monitorovat, hledat a zpracovávat. A za svoji éru 40 letou je to stěžejní věc a byl, je a bude ten kůrovec, takže jsme nikdy stejně ho nevyhubili tak, aby nebyl.
1: Letos toho kůrovce tady v Krkonoších nebylo tolik jako v předchozích letech.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při, řekněme, obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%.
1: Říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
3: Když kůrovce bylo opravdu hodně někdy mezi lety 2019-2022, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví. Tedy ten letošní rok je opravdu zjevně vidět pokles.
1: Lesníci už nyní mají obavy z příštího roku, kdyby se toho kůrovce právě kvůli letošnímu suchu mohlo objevit víc.
3: Ta situace, jaká je, a to, co vidíme pro příští rok, určitě nenechává lesníky v klidu. Zdaleka si nemůžou říct, máme hotovo, dáme ruce do klína a budeme příští rok úplně v pohodě. Naopak, lesníci jsou velmi obezřetní a v příštím roce vědí, že je bude čekat velmi tvrdá práce.
1: Důležitými opatřeními jsou lapače a lapáky.
3: A abychom nepostupovali jak v minulém století, kdy se všechno psalo v ruce nebo potom později do excelových tabulek, tak dneska už naši lesníci mají moderní aplikaci, do které zaznamenávají vlastně všechny údaje, které mohou z toho daného lapače vyčíst, a tím pádem jsme schopni vlastně i predikovat ten vývoj v té lokalitě.
1: Jaká situace bude v příštím roce s tímto nebezpečným broukem, bude záležet na počasí. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme

0: počasí.
1: Dokonce i trochu sluníčka nás bude doprovázet během poloviny pracovního týdne. Můžeme doplnit také informaci o denních maximech. Potěšíme 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách dnes 10 až 13 stupňů Celsia. Ráno se ojediněle ještě vyskytnou mlhy, jinak ale očekáváme po celý den většinou polojasno. Jen přechodně až oblačno. Biozátěž na jedničce a hlášený slabý severozápadní vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pavel Bobek, který nám dozněl v 8 hodin a 22 minut, což je také čas, během kterého se společně na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme podívat na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 35 v Liberci na úseku od obchodního centra Nisa po Makro opravujeme kanalizaci a povrchvozovky. Doprava je nově v obou směrech vedená pouze jedním jízdním pruhem a zároveň je uzavřený nájezd z okružní křižovatky na ulici Hodkovická u Makra a také sjezd u čerpací stanice Čermák. Toto dopravní omezení je v plánu do poloviny října. Následně se práce přesunou na opačnou stranu komunikace. Kompletní zprovoznění úseku, jehož oprava vyjde na 107 milionů korun, plánujeme na konec listopadu.

0: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O zájmové kroužky středisek volného času v Libereckém kraji je letos opět zájem. Střediska v letošním roce přidala nové kroužky nebo nabídla více termínů. V Jablonci nad Nisou jsou uzavřené části ulic Lipanská a Kamenná v dolním centru města. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jde o součást přípravných prací na stavbu nového dopravního terminálu. Přes 250 milionů korun bude stát rozšíření domova a centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Liberecký kraj hledá stavební firmu, která postaví 4 obytné domky určené pro komunitní bydlení. Astronomické léto skončilo, dnes začal podzim. Podzimní rovnodennost nastala 5 minut po 2. hodině ráno. Odteď se budou dny postupně zkracovat až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří, řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. A přes den očekáváme většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru začne od západu přibývat oblačnost vyšších pater. Teploty vystoupí na 14 až 17, na jihozápadě až na 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pro poruchu je na silnici 35 u Jiřmanic odstaveno nákladní auto. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl deváté a za námi další zprávy Lídy Routové během středečního dobrého rána. To pokračuje s datem 23. září právě také v tomto čase. Už jsme se ostatně měli možnost v několika případech přesvědčit o tom, že práce městských strážníků je pestrá, je zajímavá a člověk kolikrát nikdy neví, co na něj v práci během služby bude čekat. My se budeme mít možnost právě v krimi příběhu za okamžik podívat jak za jabloneckými, tak i libereckými strážníky, kteří řešili v tomto momentě obsazené lavičky. Kým nebo čím byly obsazené, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Slibovali jsme pohled také za strážníky a náplní práce městských policistů je v první řadě udržovat pořádek ve městě. Ne tedy, že by sbírali odpadky, ale někdy se tomu hodně blíží. Miroslav Holubec má pro nás krimi příběh ve znamení obyvatel městských laviček.
1: Krimi příběhy.
2: Udržet ve městě pořádek je doslova práce na plný úvazek, dokonce na několik úvazků. Záleží na tom, kolik členů má městská policie v tom kterém městě. Dnes pro vás máme dva příklady obtížnosti jejich práce, alespoň co se týká pořádku jaksi obecně a zároveň ve smyslu nepořádku neboli odpadků. První případ nás zavede do ulice Nemocniční v Jablonci nad Nisou. Tam našli na lavičce jistou ženu, kolem které bylo odpadků doslova nastláno. Přivolaní strážníci by jí bývali ostře pokárali a donutili odpadky uklidit, ale vzhledem k tomu, že se žena kvůli své opilosti nedokázala na lavičce ani posadit, na nějaký velký úklid nebo zpytování svědomí to opravdu nevypadalo. Nakonec je záhadou, jak se jim vůbec povedlo ženu přimět, aby jim foukla do balónku. Každopádně zjistili, že má v dechu přes 3,5 promile. Do nemocnice to byl jen kousek, takže zavolali tamním lékařům, aby se na pacientku přišli podívat. Lékaři ženu prohlédli a předali do péče svým kolegům v Liberci, kde se nachází záchytka. A do Liberce se přesuneme i my, konkrétně před palác Dunaj na proslulé Fignerce. Tam ležel na lavičce muž, vedle něj láhev vodky a sekáček na maso. Všiml si ho kolem jdoucí policista a okamžitě usoudil, že tohle není dobrá kombinace. Opilý muž mu pak sdělil, že sekáček má proto, že chce sám sobě ublížit, čemuž nasvědčovalo i jeho zranění. Strážník mu nejdříve odebral sekáček, aby nebylo ještě hůř, z toho samého důvodu i láhev vodky a zavolal sanitku, která se o zraněného muže postarala. Takže jediné odpadky tu zbyly po zdravotnickém materiálu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes, myslím si, velmi příjemné. V Libereckém kraji mezi 14 až 17 stupni, na jihozápadě až 18 stupňů Celsia a na horách naměříme mezi 10 až 13 stupni. Ráno ještě ojediněle mlhy, ale jinak očekáváme po celý den většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru začne od západu přibývat oblačnost vyšších pater a biometeorologická předpověď dnes na jedničce.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme to ostatně během dneška, tedy během středy s datem 23. září, řešili několikrát. Podzim ten se ujal vlády nejen kalendářně, alespoň dnes tedy, a tak je tu čas sklizně podzimních jablek. Ne všechna se hodí na uskladnění, z těch méně kvalitních můžete udělat štrudl, a nebo třeba mošt, a tak se regionální stopař Jaroslav Hoření vydal právě do moštárny. Kam ho tedy ze studia zdravíme. Jardo, dobré ráno.
2: Dobré ráno, já jsem se vydal do moštárny v Křižanech, tedy do Polještění, abych zjistil, co se dá a co už ne, a vlastně jaká jsou pravidla moštárny. A musím říct, že teda teď je to období, kdy je tady opravdu hodně naplno. Já na chviličku vyruším odborníka na moštování Martina Sisla, který má dneska ale velký fofr, to už je takhle od 8.
3: Ne, no, fofr, on není fofr, jenom když se zapnou stroje, tak u toho člověk musí stát.
2: Tak podívejme se nejdřív vlastně, co se všechno moštovat dá a nedá. Jaká kvalita je, tak řekněme, taková nějaká minimální a jaká je optimální?
3: No, optimální je, když jsou to jako takový křupavý jabka, konzumně zralý, ale ne moc moučný.
2: Takže určitě nesmí být nahnilý, ale...
3: No to určitě ne, no jakákoliv vada by neměly, když už jsou třeba sklepávaný, tak je potřeba je dovíst nejpozději, jako nejlépe ten samý den nebo druhý den.
2: Jak to vůbec funguje? Tady se musím objednat, a nebo mohu to vyzkoušet, jak se říká, na blind, tedy přijet?
3: U nás to funguje tak, že můžete přijet v otevírací době bez objednání, pokud máte do 500 kilo, a pak vás na počkání vymoštujeme, no.
2: Koukal jsem, že tady moštujete vlastně pro každého zvlášť.
3: Ano, je to moštujeme přímo z těch vašich jablek, z jablek toho pěstitele, který si sem přijede, a no, je to bez objednání na počkání.
2: Jaká je ta minimální možnost množství?
3: Tak technologicky zvládneme asi dvě přepravky, to je asi 30 kilo.
2: Takže i z toho se dá. Tak co s tím moštem se děje dál? Když to tady projde tím lisem, koukám, krásné moderní zařízení.
3: Co se s ním je dál, když projde lisem? No tak my ty jabka omejeme, nadrtíme, vylisujeme, přefiltrujeme a ten mošt jenom ohřejeme na 80 stupňů a pak ho plníme rovnou do bag-in boxu. To jsou takové ty vaky s výpustí.
2: Jak dlouho ten mošt vydrží?
3: Vydrží 2 roky.
2: 2 roky v tom bagu?
3: Pokud je správně skladován.
2: Co to je správně skladován?
3: V suchu, v chladu, v temnu, bez přístupu myší, ty do toho taky někdy normálně nám nakousli bag, stalo se nám to někdy, když to má někdo na chalupě, třeba ve sklepě, no a neměl by být na přímým slunci třeba, no. To...
2: Říkáte, mluvíte o sluníčku, teď nás čekají asi hezké dny, tak to bude asi optimální čas sklízet, česat jabka.
3: No, asi ano, vlastně ten na tom přelomu září říjen nám začíná taková hlavní sezóna, kdy máme nejvíc tady provoz, nejvíc rušno.
2: Už můžete říct, jaká je letošní úroda jablek podle toho, jaký je zájem?
3: Řekl bych, podle toho, co nám třeba vozí na pálení, kde vedeme evidence pro celní úřad a známe přesně hmotnost, tak tam je to určitě podprůměrné. I nevím, jestli to bylo tím suchem, ale třeba ze středočeského Ústeckého kraje nám téměř nevozí ovoce. A na moštárně to taková průměrná sezona. Měli jsme i horší, ale měli jsme i výrazně lepší sezony teda.
2: No a na závěr, zdravotní prospěšnost moštu?
3: No, tak jakoby ta pasterizace je šetrná, je to na krátkou chvilku ohřátý, takže asi nějaké vitamíny tam uchovány jsou, ale asi nejlepší je přesto ten syrový mošt, co se týče vitamínu, ale jako já nejsem žádný nutriční specialista, takže nevím, jako asi se nemůže to pít ve velkým, protože přeci jenom je to, má to hodně přírodního cukru, že jo, tak nevím.
2: Ale určitě je to dobré. Já se zeptám jednou ze zákazníků, který tady postává, jak jste spokojený tady v Křižanech?
4: Já jsem spokojen velice, jezdím sem už 3. rokem, jezdím z krásného kraje přímo z Potrosek, vozím si svý jablíčka, jsme velice spokojení tady s tím. Máme to ze svého ovoce, ne jako v některých konkurenčních, že jo, tam to necháte, pak si přijďte a to jako, že jo, tady jsem 100% spokojený a můžu to každému doporučit.
2: Děkuji moc. Tak jak slyšíte, o moštování je zájem a samozřejmě z těch svých jablíček to máte vždycky to nejlepší, protože víte prostě, co dostanete.
1: Znělo to skvěle a přiznám se, i mě tady ve studiu se podařilo tedy regionálnímu stopaři Jaroslavu Hořenímu udělat nechutě. My ale děkujeme za přiblížení, myslím si, tradiční podzimní záležitosti. Jaroslav Hoření, tedy náš regionální stopař přímo z Moštárny. Díky za to, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, odpoledne z Výsky.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A právě s pohledem z Moštárny se pro dnešní dobré ráno budeme moci rozloučit. My jsme rádi, že i dnes jste vysílání Českého rozhlasu Liberec někteří už od brzkých hodin poslouchali. Po 9. hodině už to bude dopoledne pod ještěnem a i dnes samozřejmě od mikrofonu kolegyně Iveta Kalátová. Od mikrofonu se pro tuto chvíli tak loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. Zastupitelé Harrachova budou jednat o změně územního plánu kvůli stavbě hotelu. Turnov zná termín otevření nové městské knihovny, kterou vyplavila voda. A dnes čekejme polojasno, přechodně oblačno a teploty místy u 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Lída Jiroutová. Společnost E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si mají za megawatt hodinu elektřiny připlatit většinou stovky korun. U E.ONu zrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně, za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Zastupitelé v Harrachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Společnost Harrachov Five Star, která chce hotel stavět, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu, vybudovat do lokality novou silnici a postavit ve městě zdravotnické středisko. Zasedání zastupitelstva začne v 17 hodin. Bude poslední to zasedání před komunálními volbami, které v Česku se konají 9. a 10. října. Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října. Oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na více než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje.
2: Moderní obloukovitá konstrukce má 4 patra. Je tam několik místností s knihami, studovny a dětská herna. Na jedné

0: v ulicích. Nápad na jeho zřízení vzešel od člena městské pracovní skupiny, která navštívila podobná fungující centra například v Ústí nad Labem nebo Jablonci nad Nisou. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Počasí.
1: A přes den čekejme v Libereckém kraji většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru bude od západu přibývat další oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 14 až 17 stupňů. Na jihozápadě kraje naměříme až 18 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 10 až 13 stupňů. Vítr fouká slabý severozápadní, k večeru bude už jen proměnlivý. Rozptylové podmínky jsou přes den hlášeny dobré a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšinská je zjednosměrněn provoz na centrum. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte Český rozhlas Liberec, ano, tak to je moc dobře, to znamená, že jste dobře naladěni na frekvenci 97,9, no a právě dnes 23. září ve středu vás v tomto čase zdraví a vítá Iveta Kalátová, tak vypadá to, že se nám venku rýsuje krásný první podzimní den, i když po ránu bylo poměrně chladno, ale jak už jsme slyšeli ze zpráv o počasí, mělo by být hezky. Ovšem, my budeme mít řeč hned za pár minut o asistentech prevence kriminality. Pohybují se například v parcích nebo na dopravním terminálu, za úkol mají předcházet konfliktům a přestupkům. Město teď na službu získalo příspěvek od ministerstva. Na toto téma si více povíme s naší redaktorkou. No a domy dětí a mládeže v Libereckém kraji letos hlásí srovnatelný zájem o volnočasové aktivity jako loni. I tomuto tématu se budeme věnovat krátce před 9:30. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: To jsme si trochu zaspomínali na holku s Bílou Halenou, s Jakubem Smolíkem a také se skupinou Katapult Hlupák Váha. Je tady s vámi Středeční dopoledne pod Ještědem a teď už bude řeč o asistentech prevence kriminality. Slouží jako spojka mezi strážníky, obyvateli a lidmi ze sociálně vyloučených lokalit. Tak právě asistenti prevence kriminality mají za úkol především předcházet konfliktům a přestupkům. V Liberci působí od roku 2018 a město chce službu udržet i nadále. Počet ale navyšovat nebude, a to i přesto, že získalo dotaci od ministerstva vnitra. Podrobnosti už teď rozebereme s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Kolik je aktuálně v Liberci asistentů?
1: Celkem 5. Tolik asistentů bylo vedení města ochotné platit z vlastního rozpočtu po tom, co v loni v listopadu skončil evropský dotační program. Z něj město čerpalo peníze na asistenty od roku 2018. Podle výše příspěvku se taky v průběhu let měnil jejich počet. Na začátku jich bylo 5, potom 10. Později magistrát snížil počet na 8 a v loni po skončení dotace ubral ještě další 3.
0: A proč se počet aktuálně nebude měnit?
1: Podle primátorovy náměstkyně Martiny Teplé, zvolené za hnutí ANO, je dotace koncipovaná tak, že má sloužit na spolufinancování stávajících asistentů. Od ministerstva vnitra dostane Liberec ze zhruba 1 100 000 korun. Roční náklady na provoz služby odhaduje na 2 300 000. Dotace tak pokryje přibližně polovinu. Magistrát zároveň nechce podle Teplé počet asistentů zvyšovat, protože neví, zda na ně bude ministerstvo přispívat i v dalších letech.
0: Co přesně mají asistenti ve městě za úkol?
1: Vyráží především tam, kde hrozí konflikt nebo narušení občanského soužití. Jejich úkolem je předejít konfliktu nebo přestupku. V parcích například upozorňují návštěvníky, aby po sobě uklízeli a nepřespávali na lavičkách. Často působí taky v sociálně vyloučených lokalitách, kde komunikují s obyvateli ubytoven i starousedlíky. Situaci můžou prověřit, zdokumentovat a lidem vysvětlit, jak mají postupovat. Podle potřeby se následně obracejí na městskou policii, nemůžou ale udělovat pokuty.
0: O asistentech prevence kriminality jsme si povídali s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou, tak děkujeme za tyto informace a přejeme pěkný den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. We'll be right back.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme 23. září. Děti už jsou zajeté ve svých školách, studenti, ale ke školám také patří domovy dětí a mládeže. A většina domovů dětí a mládeže zahájila v tomto týdnu činnost kroužků. Podle dat ministerstva školství je středisek volného času v České republice asi 340. Několik z nich i v Libereckém kraji. A mají už kroužky naplněné kapacity? To zjišťovala naše redaktorka Českého rozhlasu Liberec Anna Podhorná, kterou už vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, je to tak, děti už měly možnost po škole na kroužky vyrazit a vyzkoušet třeba úplně nové, které lektoři připravili.
1: No a které novinky tě zaujaly?
2: Třeba jablonecký vikýř nabízí nově cukrářský kroužek, turnovská žlutá ponorka, kroužek 3D tisku a v Libertinu v České Lípě je možné stát se modelářem železnic. Střediska volného času nabízí jazyky, umění i sport. A i když název napovídá, že hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež, řada kroužků je dostupná všem věkovým kategoriím, nebo naopak zaměřená jen na dospělé.
1: Tak víme, že o zájmové kroužky bývá každoročně velký zájem. Jak je tomu letos?
2: Podle informací ze středisek je o kroužky tradiční zájem někde i vyšší. Na některých kroužcích jsou ale ještě volná místa, nebo do nich přijímají náhradníky. Dá se shrnout, že děti se hlásí podobné množství a kroužky jsou podobně zaplněné. V Libertinu v České Lípě je podle jeho ředitelky Štěpánky Mimrové zaplněnost mezi 80% a 90%. O jaké kroužky je největší zájem ve Vikýři v Jablonci nad Nisou, říká jeho ředitelka Martina Šípková.
3: Standardně evidujeme velký zájem o kroužky pro menší děti. Máme třeba obsazený 3D tisk, máme obsazený dívčí klub, fantazie, fotoklub. Tam, kde to šlo, tak jsme navýšili kapacitu a přidali ještě jeden termín. Ale to je i velký zájem o zvířátka, o chlupatá zvířátka, které mývaly jeden, maximálně dva, a letos nabízíme 4 už.
2: I Liberecký větrník nabízí kroužky ve více termínech, dohromady jsou jich desítky. Velký zájem evidují podle ředitele Tomáše Zakouřila v žluté ponorce v Turnově. Letos navýšili počet kroužků na 90, i tak měli, když jsem s ním mluvila, dohromady asi 70 náhradníků.
1: Slyším tedy, že zájem tady je kroužky, ale přece jenom něco stojí.
2: Ano, i když se na financování středisek volného času podílí stát a zřizovatel, kroužky mohou pro rodiče znamenat nemalé výdaje. Na sportovní kroužky je možné využít příspěvek zdravotních pojišťoven a pomoci může také projekt Darujme kroužky dětem. Na toto pololetí začal rozdělovat příspěvky minulý týden, vysvětluje vedoucí projektu Marek Havrlík.
4: Už rozdělil 4,5 milionu korun. V současné chvíli jsme tedy podpořili přes 3000 dětí a už se nám utvořila fronta o několik stech dětí. Pozorujeme tak nárůst žádostí oproti loňskému roku.
2: Do projektu je možné se zapojit i z druhé strany a někomu možnost navštěvovat kroužek darovat. Víc informací o projektu zájemci najdou na webu darujmekroužky.cz.
1: Dodává redaktorka Anna Podhorná. Děkujeme a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že na rozdíl od obsahu písničky vám se dnes 23. září dobře daří a že jste vkročili tou pravou nohou do prvního podzimního dne. Tak jestli chceme žít v lepším světě, nečekejme, že to někdo udělá za nás. Tak to jsem citovala Dalibora Dětka, který podporuje zdravotnictví. Proč podporuje zdravotnictví, školství, péči o seniory i obnovu památek? Tak hostem pořadu, o čem se mluví, byl zakladatel jabloneckého jablotronu a mecenáš Dalibor Dědek. Pokud jste tento pořad zmeškali, nic se neděje, najdete ho na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz a je zde řada aktualit. Rokytnice například schválila územní plán, otevírá cestu k rozvojisky areálu, stanovuje ale chráněná území. No a tučňák ze severního pólu i zateplený talíř Cimrmanovo muzeum baví návštěvníky. Pokud jste včerejší zajímavou reportáž zmeškali, tak si určitě můžete právě tento rozhovor a reportáž poslechnout na liberec.rozhlas.cz.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec už to máme pár informací z Hodkovic nad Mohelkou, tak tamní ordinace praktického lékaře upozorňuje, že zítra ve čtvrtek bude v ordinaci paní doktorka Vnuková v čase od 8 do 14 hodin a v pátek pouze od 8 do 12 hodin. Sestra bude v ordinaci každý den. V době nepřítomnosti lékaře je právě dnes zajištěn zástup u praktické lékařky Kompelentové v Turnově v ulici Žižkova. No a v Hodkovicích nad Mohelkou je až do 2. října upravená otevírací doba na poště. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je otevřená od 8 do 15 hodin, ve středu od 10 do 17 hodin a obědová pauza je každý den od 12 do 13 hodin. No a v pondělí 28. září je pošta kvůli státnímu svátku uzavřená.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Mysleli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 2:05 po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. Do konce roku zbývá jen 99 dní a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Ty provedl francouzský astronom Urbain Le Verrier. O svých výsledcích informoval německého kolegu. Galle ještě týden z berlínské observatoře planetu Neptun přesně našel a identifikoval. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938.
4: Volám vás všetky bez výjimky. Od leva do prava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všetky bez rozdílu volám vás.
3: O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
5: Všechny krásy světa.
3: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
6: Kdo to sakra je?
3: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
7: Jsem princ Jasoň.
3: 75 je fenomenálnímu hokejovému střelci z Kladna, Milanovi Novému. A já přeju krásný první podzimní den.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Zájem o kroužky domů dětí a mládeže v Libereckém kraji je podobný jako v loni. V Kyjevě vypukly po ruských vzdušných útocích požáry. Zasažena byla i čerpací stanice. A odpoledne bude v Libereckém kraji slunečné s teplotami do 18 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné dopoledne. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílejí nejméně třetinu roku.
2: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
3: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
2: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
4: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
2: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: O kroužky středisek volného času v Libereckém kraji letos opět zájem. Střediska v letošním roce přidala nové kroužky nebo nabídla více termínů. Například Žlutá ponorka v Turnově nabízí 90 kroužků o 10 více než v loni. Libertin v České Lípě má kroužky naplněné z asi z 85%. Jak je na tom Vikýř v Jablonci nad Nisou, říká jeho ředitelka Martina Šípková.
5: Sazenost víceméně budeme mít stejně vzdělávaných dětí jako v loňském roce. Mysleli jsme, že to bude slabší, ale během září se nám dohlásili děti, takže vypadá to, že to bude velmi, velmi podobné a celkově se blížíme k tisícovce vzdělávaných dětí i dospělých.
0: Řidiči ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku musí do zítřka počítat s uzavírkami. Náměstí 5. května a ulice Revoluční a Mimoňská budou v tomto termínu zcela neprůjezdné, oznámilo to vedení města na sociální síti. V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažena by byla mimo jiné čerpací stanice.

0: na jihozápadě kraje až 18 stupňů a na horách teploty mezi 10 až 13 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A silnice třetí třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena. Pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici druhé třídy číslo 610 a to je přes Příšovice a Přepeře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ano, šťastnou cestu i s námi s Českým rozhlasem Liberec, to vám přeje teď už krátce po 10. hodině, tak my jsme si našli cestu do další 60 minutovky, která bude částečně o Cimrmanech. Další nebo duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Miloň Čepelka dnes slaví 90. takže s Miloněm Čepelkou nás čeká setkání už za pár okamžiků. A vrátíme se také k našemu seriálu týdne, který jsme nazvali Cimrmaniaci. Někteří několikrát měsíčně míří do divadla Járy Cimrmana, jiní pojmenovávají po Cimrmanovi rozhledny či muzea a někdo se prostě jen tak na zahradě zřídí Járovu hospodu a pořádá Cimrmanovská sympozia. A tyto lidi jsme označili jako Cimrmaniaky a věnujeme jim právě seriál týdne. Už za chvíli představíme Jaroslava Chloupka z Letovic, krátce před půl jedenáctou. Také se vám hezky poslouchá.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes ve středu 23. září a nás teď čeká setkání se slavným oslavencem. Přestože se na jevišti ostýchal, už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jenom hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna právě dnes slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes a to nejraději v leže, na pohodě. Hovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tuvane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: mladý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jenom blázni se radujou a je dobře, že jsou. Ano, protože mezi takové ty blázny v tom dobrém slova smyslu patří určitě Cimrmaniaci. A to je seriál týdne Českého rozhlasu Liberec, kterým přeznamenáváme, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana v Příchovicích u Tanvaldu. Teď ale pojďme do jiné části republiky, do Letovic na Blanensku. Tam totiž bydlí Cimrmaniak Jaroslav Chloupek a na své zahradě má třeba Járovu hospodu.
1: Vítejte na Cimrmanově zahradě.
2: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára sobě.
1: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
2: Je tam napsáno Jára Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
1: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jára Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
2: Nápisy v hostinci u sirotků, je to 8 nápisů, první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
1: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. K každému sympóziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě, aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
2: Ta sympózia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
1: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luisou Cimrmanovou.
2: Se sestrou Járy Cimrmana.
1: Natočili jsme asi 15-minutový film.
2: A co se s ní teda stalo?
1: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luisy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
2: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
1: Pojďme se na ní podívat.
2: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobistu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
1: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
2: mohutný,
1: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích, máme zde i bistu, a je tam ten titulek Největší velikán Jára Cimrman, o to ta bista je menší.
2: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik? Metr vysoký, zatímco bista má
1: 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno Největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
2: ano,
1: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
2: A je to Cimrmanův návod?
1: Cimrmanův návod, ano, a je zde napsáno, dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je tak dokonce splachovací.
2: Cimrmanovu hospodu a bistu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošejivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do své hospůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na hodinách máme 10 hodin 35 minut, je tady s vámi středeční vysílání Českého rozhlasu Liberec, dnes poprvé v podzimním hávu. Tak mám pro vás naše posluchači ve Frýdlantu důležitou zprávu. V pátek 25. září bude přerušena dodávka elektrické energie v ulicích Fignerova a Novoměstská. Elektřina nepůjde od 7 do 13 hodin a podrobný seznam adres i s mapou míst, kterých se odstávka týká, najdete na webových stránkách společnosti ČES. No a Roketnice nad Jizerou zve právě dnes občany na veřejné zasedání zastupitelstva města. Začátek je v 17 hodin v obřadní síni městského úřadu. Program jednání najdete na webových stránkách města Roketnice. No a teď už Anna K. v dopolední pod deštědem.

0: To byla taková příjemná náladovka od Anika ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ovšem nás čeká spotřebitelský servis a dnes odpoví Josef Černý na váš další dotaz. Tentokrát se ptáte na reklamaci obuvy.
1: Dnešní dotaz je od prodejce obuvy, který píše: minulý týden nám jakýsi mladík přinesl k reklamaci boty, které byly značně znečištěné. Prodavačka v tomto stavu odmítla převzít, ale dočkala se nadávek a vyhrožování Českou obchodní inspekcí. Jsme povinni takovou obuv převzít? Paní posluchačko, netvrdím, že by boty měly být čerstvě vyleštěné, ale zákazník by měl dodržovat základní pravidla hygieny a přinést boty přiměřeně vyčištěné. Prodavačka tedy postupovala správně a obchodní inspekce se v tomto případě bát nemusíte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ve středečním vysílání Českého rozhlasu Liberec se opět dostanou ke slovu Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření. Recepty našich babiček dnes budou věnované paštikám. Ty se připravovaly třeba z úhořů, ale samozřejmě byly i v levnějších podobách ze zeleniny či brambor. Takže teď už se můžete těšit na návod na štrasburské paštiky.
1: V našem vyprávění o pokrmech a pochoutkách našich babiček si dnes povíme, kdy se v české kuchyni poprvé objevila paštika. Historie výroby paštik sahá až do starověku. Její kořeny lze nalézt ve starověkém Řecku a Římě, kde se připravovaly pokrmy z mletého masa a vnitřností.
2: Ve středověku se paštika stala oblíbeným pokrmem v celé Evropě, zejména ve Francii, kde se připravovala v mnoha různých variantách. Odtud se v průběhu staletí paštika rozšířila do mnoha zemí, mimochodem také jídlo pro bezzubé, což nebylo v 19. století nic neobvyklého.
1: První paštiku v Praze údajně vyráběl v roce 1587 Urban Chancely z Francie. Titul dvorský paštikář získal i další cizinec, Lucius Sagiola. V obchodech se paštiky objevily až v roce 1840, a to zásluhou italských uzenářů, prvních pražských vinárníků a lahůdkářů. Na starém městě pražském paštiky prodávali například v lahůdkářském a vinném ochodě Cum Italiner. Paštiky se už tehdy připravovaly z holoubátek, kvíčel, králíka, drůbeže, později i z masa tetřevů, holubů, kachen a hus, drobného ptactva, tresek, úhořů, raků, hlemýždů i lanýžů. Vždy se jednalo o jemně umletou či nasekanou směs masa, vnitřností a jater. Levnější paštiky se nastavovaly zeleninou, bramborami nebo houbami. Na spojení paštikové hmoty se používala vejce nebo hustá bešamelová omáčka. Směs se zahušťovala máčenou žemlí nebo strouhankou a moukou. Pro chuť se přidávalo mleté nové koření, zázvor, pepř, muškátový ořech, bazalka, tymi, bobkový list, kořice a sůl, sardele, víno, koňak nebo rum.
2: A my dnes se přidáme recept z malé pražské kuchařky Julie Svobodové z roku 1898. Štrasburské paštiky.
1: Upeč vepřové maso, usekej je, utluč, protlač skrze sítko, vezmi 2 až 4 husí játra, nakrájej je a prošpikuj pistáciemi. Utluč hřebíček, nové koření, muškátový ořech, pepř, přidej sůl a nalož do toho játra a nech je 12 hodin v tom. Nakrájej slaninu na tenké lístky a ty vlož do hrnku, na to dej vrstvu sekaniny a pak játra a zas sekaninu a to dělej, až naplníš hrnek. Přikryj to slaninou a pokličkou a dej to vařit do trouby.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Někdo své pocity vyjádří v textem písní a někdo třeba i tancem, třeba scénickým tancem, a o tom bude řeč už za chvíli s naším dnešním hostem, kterým bude dnes odborný pracovník Národního institutu pro kulturu útvaru Artama Jiří Lesl. Bude to hodně zajímavé povídání, krom toho nás také pozve na přehlídku scénického tance, která se koná od 25. do 27. září v Jablonci nad Nisou.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Odpůrci nové silnice číslo 35 přes Český raj podali trestní oznámení. V Novém Boru na Českolipsku přibyla parkoviště, kde musí řidiči použít parkovací hodiny. Sněmovna bude moci znovu jednat a hlasovat i v nočních hodinách. A dnes čekejme polojasno, přechodně oblačno a teploty místy u 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Lída Jiroutová. Trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinnosti při správě cizího majetku podala koalice spolku SOS Český ráj. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle ní byla tato severní varianta vybraná na základě chybných podkladových studií. Přednost prý měla dostat jižní varianta po silnici číslo 16.
3: Severní varianta přinese státnímu rozpočtu škodu v řádech desítek miliard korun. Ministerstvo dopravy mělo podle odpůrců upřednostnit jižní variantu, tedy z Jičína na Mnichovo Hradiště, uvedl mluvčí koalice spolku SOS Český ráj Jan Piňos.
4: Pokud jižní varianta by stála 16 miliard a severní 40, tak to je rozdíl, jak je možné, že ministr plýtvá veřejnými prostředky a nevadí mu to.
3: Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla ale není jižní varianta v územních plánech obcí a Středočeský kraj s touto variantou ani nesouhlasí.
5: Tuto chvíli ta změna ani není možná. Pokud zapomeneme na 35 a budeme se chtít vrátit do 16, tak se dostáváme 15-20 let k výstavbě.
3: Ředitelství silnic a dálnic proto věří, že zvolenou severní variantu dokáže v případě potřeby před policií obhájit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Řidiči v Novém Boru na Českolipsku si musí dát pozor na nový parkovací režim. Na parkovišti vedle Krystalu a parkovišti generála Svobody u městské knihovny jsou nově vyžadované parkovací hodiny. Oznámilo to na vedení města na webových stránkách. Cílem je zajistit větší rotaci aut a lepší krátkodobé parkování v centru.
6: Časové omezení platí pouze ve všední dny od 8 do 17 hodin a maximální doba parkování je 60 minut. Parkovací hodiny s časem příjezdu musí být v autě viditelně umístěné. V případě potřeby postačí i papír s časem příjezdu za čelním sklem. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Bytový dům v Železném Brodě v lokalitě na Poříčí začíná město přestavovat pro potřeby základní umělecké školy. Stavbaři rekonstruují tři vrchní patra budovy a také fasádu, okna a rozvody. Přestavba je největší investiční akcí města za poslední roky. Náklady dosáhnou 170 milionů korun. Radnice požádala o dotaci Liberecký kraj a stát. S přestavbou zatím začíná na vlastní náklady. Práce by měly být hotové do 2 let. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodu starších penzistů.
1: Počasí.
2: A odpoledne čekejme většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru bude od západu přibývat další oblačnost. Teploty vystoupí na

To nám ten čas nějak rychle utíká. Teď už máme 4 minuty po 11. Pokračujeme ve středečním dopolední pod Ještědem. A jak říká klasik, pokud to neumíš říct slovy, zkus to tancem. O scénickém tanci si budeme povídat se zajímavým hostem, s odborným pracovníkem Národního institutu pro kulturu útvaru Artama Jiřím Leslem. Tak nahlédneme také do zajímavé historie scénického tance. No a také se podíváme do programu přehlídky, která se koná od 25. do 27. září v Jablonci nad Nisou. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: i nadále tady s vámi dopoledne pod Ještědem a dnešní host bude hodně výjimečný. Bude to povídání o tanci, o scénickém tanci. Tím hostem je pán Jiří Lesl, odborný pracovník pro scénický tanec útvaru Artama Národního institutu pro kulturu, no a také pedagog tance na Akademii muzických umění v Praze. Hostem je tedy docent Jiří Lesl. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžeme jít přímo k prvopočátkům scénického tance. Jak se vlastně vyvíjel?
1: Kdybychom měli jít opravdu k počátkům, tak bychom se dostali velmi daleko, protože tanec od věku v člověku patří, stejně jako zpěv, stejně jako výtvarné projevy. Ale bavíme se o scénickém tanci. A jeho počátky datujeme do 60. let minulého století. Zase museli bychom se podívat malinko zpátky do té původní situace, kdy skutečně tady máme poměrně silnou enklávu prvorepublikových tanečenic, které opravdu tady jednak tanec a jednak pohybovou výchovu nezanedbatelně rozvíjely. Ale jak sami víme, v roce 1948 přišel komunistický puč, řada věcí se proměnila a proměnila se pochopitelně i v této oblasti. To znamená, že oficiální kulturou se stal balet ruského typu a bohužel neslavně známá skutečnost, že se tou výkladní skříní stal lidový tanec, folklor. Tanečnice z oblasti výrazového tance byly vlastně

0: upozaděny a byly zařazeny do škatulky přežitek buržoázní společnosti, který v denním životě socialistického člověka nemá co dělat. Přesto ty výhonky začaly prosakovat a tak, jak se v 60. letech uvolňovala atmosféra, byla to živná půda i pro tento druh umění, kde se jednotlivé tanečnice začaly velmi výrazně angažovat v taneční výchově. Dále držely svá taneční studia, kde vychovávali k tanci děti, a v roce 61 se zřizuje nová síť uměleckých škol, tedy Lidových škol umění, a tyto doposud soukromně fungující studia se stávají součástí státního školního systému. Ale tím to nekončí. My teď připravujeme celý takový seriál 50 let scénického tance, kde se opravdu vydáváme do jednotlivých regionů a kde se dostáváme opravdu i k takovým pikantnostem, jakože v Ústeckém kraji Jana Hroudová, pedagožka a vlastně žačka Jarmily Jeřábkové, protože nesouhlasila se vstupem ruských vojsk, tak byla odejita, přesto napsala vedení poníženou supliku, zda by směla, byť je březen, doučit svůj ročník až do června, protože jí to vůči žákům přijde fér. A pak skutečně vlastně musela odejít a učila doma. Takže vlastně řada těch lidí pak učila doma. Bylo to takové to pokoutné učení, kdy se vystěhoval obývák, přišli lidi, které to zajímá, s těma se to dělalo. No a někde po druhé polovině 60. let přišla příhodná doba, kdy se opravdu jednak ta myšlenková bariéra, ale i vlastně ta prostorová bariéra pootevřela a po určitý krátký čas sem směly proudit informace z toho prohnilého západu, kdy vlastně najednou jsme se dozvídali, kam se vyvinul německý expresionismus, kam se vyvinul postmodernismus v Americe, a přicházely sem techniky, přišla sem filozofie jógy a to najednou byla velká živná půda pro tuhle oblast, kam vlastně všichni ti, kteří se tomu věnovali před druhou světovou válkou, byli vlastně najednou odejiti do toho amatérského prostředí. A právě to amatérské prostředí se pro ně najednou stalo živnou půdou, kde mohly vznikat studia, kde mohly vznikat choreografie, kde se mohly o to své umělecké nadšení dělit s lidmi, kteří o to stáli a kteří v tom chtěli pokračovat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je docent Jiří Leso, pedagog tance na Akademii muzických umění v Praze. Já řeknu ještě ten celý váš životopis, kde jste byl jmenován docentem v oboru dramatická umění. Jste odborným pracovníkem Národního institutu pro kulturu, útvaru Artama pro scénický tanec. Pedagogicky působíte na Akademii muzických umění v Praze na katedře tance, hudební a taneční fakulty. Kde se vás projevila láska k pohybu? K umění, k tanci.
1: Já jsem měl to veliké štěstí, že manželství, ve kterém jsem vyrůstal, bylo rozkročeno přes celou Moravu. Můj tatínek byl z Pohořelic, což je nedaleko Mikulova, a moje maminka byla ze Stříteže, což je nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. A to jsou prostředí, kde tanec k životu bezprostředně patří. Skrze tanec se taky spolu potkali a vlastně mě tím pádem tanec provázel od dětství. Byť já sám jsem nikdy nebyl od dětství v tanečním souboru, na základní umělecké škole, podobně. Mě tanec potrefil skutečně až jako každého řádného muže v této zemi, to znamená v tanečních.
0: V tanečních, kde se řada mladých mužů nudí a kde si to takzvaně odtrpí, tak pro vás to byl tento apel?
1: Pro mě to byl tenhle impuls, mně se to vlastně nesmírně líbilo, takže jsem taneční opakoval. A když jsem je opakoval, tak si mě tam vynašli dívky z tanečního souboru a oni přišli s tím, že hele, nechtěl by si u nás tančit, ty jsi pohybově docela dobrý. A tak samozřejmě tím zahráli na mou mužskou ješitnost a řekl jsem jasně. A tak začala celá moje taneční kariéra, protože původně moje profese byla jiná. Já jsem chtěl být po základní škole zahradníkem aranžérem, ale protože jsem v kádrovém profilu měl, že můj pradědeček byl malozemědělec a moje babička byla ve Vídni, tak to nebylo žádoucí. Tím pádem bylo potřeba, abych měl řádný dělnický profil. Takže jsem nastoupil tam, kam šel můj nejlepší kamarád a co dělal můj táta, to znamená na střední odborné učiliště ve Žďáře nad Sázavou do Žďasu. Tehdy se tam zrovna otvíral experimentální obor, čtyřletý učební obor s maturitou, mechanik seřizovač NC strojů, ale když potom vlastně se rozhodovalo, co dál, tak jsem věděl, že tatínek by si moc přál mít doma inženýra. Takže jsem udělal přijímací zkoušky na Vysoké učení technické v Brně, kde překvapivě vlastně teprve na pomezí 3. a 4. ročníku, kdy jsme nastoupili do praxe, já jsem zjistil, že nebudu dělat žádnou tvůrčí činnost, ale budu vyplňovat nesmyslně tabulky a prostě jsem z té školy odešel. Tím pádem jsem regulárně musel nastoupit na vojnu na 2 roky, jenže v té době už nás jako taneční soubor měla na starosti jistá paní Jitka Kršková, která měla na starost takzvanou ZUČku, tedy zájmovou uměleckou činnost, protože každý takový soubor, každé takové uskupení muselo mít svého zřizovatele s kulatým razítkem a paní Kršková za mnou přišla a říká, hele Jirko, ty jsi dobrý tanečník, to je škoda to jen tak zahodit. V Brně je vyhlášený konkurs do vojenského uměleckého souboru, nechceš to zkusit? Takže jsem tam jel, samozřejmě jsem přijímačky nebo výběrový řízení neudělal, protože tam byli kluci z konzervatoře a z akademie a já nevím odkud. V březnu jsem nastoupil do přijímače, do Opavy. Po měsíci vůbec nechápu, jak se to této paní Krškové podařilo. Si mě vyreklamovala, protože náš soubor jel na přehlídku do Brna. Já jsem jel s tím souborem do Brna. Vracel jsem se zpátky do té Opavy a tam v 11 v noci mi kluci říkali, hele, máš jít ráno k veliteli a převelujou tě do tábora. A já jsem si říkal, tak asi se domákli, že mám babičku ve Vídni, takže budu muset k tankánům, tak jo, no. Tak ráno jsem šel k veliteli, kde jsem se dozvěděl, že mě převelují do vojenského uměleckého souboru, protože odvelují lidi do civilu a potřebují doplnit stavy. Takže to najednou bylo hurá! A tady začala moje taneční cesta.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je pedagog Jiří Lesl. Když se řekne scénický tanec, jaká je vlastně charakteristika scénického tance?
1: Na to vám odpovím velice rád. A každý se domnívá, že scénický tanec je, když udělám tohle, nebo když se chovám takhle. Ale tak to není. Scénický tanec není ani směr, ani styl. Scénický tanec je hnutí, které zastřešuje současné vyjadřovací prostředky. To znamená, že skutečně někdo se může rozhodnout, že pracuje skrze nějakou taneční techniku, někdo se může rozhodnout, že jde cestou autorského vyjádření a někdo se může rozhodnout, že se pohybuje na pomezí tance, divadla, výtvarna a pořád to patří pod tu střechu scénického tance.
0: Dosáhl scénický tanec svého stropu nebo se ještě stále vyvíjí?
1: A přikláním se k té druhé myšlence, že se stále vyvíjí. Vlastně už po sametové revoluci, kdy přišlo období, že najednou nebyli zřizovatelé, tak byla otázka, co vůbec bude se scénickým tancem mládeže a dospělých, zejména mládeže a dospělých, protože najednou nebyli zřizovatelé. Ale samozřejmě přišla nová legislativa, přišla možnost občanských sdružení. Naše prostředí je velmi činorodé, to znamená je i velmi adaptabilní. A sice to trvalo několik let, protože ty špičky toho amatérského tance odešly jednak do profesionálního prostředí a jednak do toho poloprofesionálního prostředí, do toho nezávislého prostředí. Dnes můžu velmi zodpovědně říci, že scénický tanec našel svoje vlastní vyjadřovací prostředky, svůj vlastní jazyk a myslím si, že v tomto dosahuje vysoké úrovně. A když si položíme tu otázku, kam dál se může vyvíjet, odpověď je velmi jednoduchá. Do regionu.
0: Jaký je zájem mezi mladými o scénický tanec?
1: Na to není úplně jednoduchá odpověď. Zájem o scénický tanec je, ale vlastně on o něj nikdy nebyl v uvozovkách překotný zájem. Na druhou stranu, když to prostředí začnete mapovat, tak zjistíte, že těch lidí je opravdu hodně, že to není nějaká marginální skupina. Ale je to samozřejmě na druhé straně spojeno s tím, že v dnešní době, která je nesmírně rychlá, kdy si udělám selfie zlomkem vteřiny, kdy si udělám videozáznam kliknutím v počítači, tady jsou to letadřiny, než můžu předstoupit před diváka s korektním výstupem. A to se nenosí. Takže vlastně je to opravdu v něčem velmi výjimečná skupina lidí, protože má obrovskou sebekázeň, velikou trpělivost a řekněme i velikou empatii. Už proto taky právě umění reflektuje dění ve společnosti jako první.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je pedagog Jiří Lesl a my bychom teď naše posluchače mohli pozvat na letošní jubilejní přehlídku Tanec Tanec. Je to víceméně už 40. ročník. Na co byste nás nalákal do Jablonce nad Nisou a kde všude se bude tančit?
1: Do Jablonce nad Nisou vás budu lákat velice rád, protože Jablonec tanci sluší a tanec sluší Jablonci. A máme v něm překrásné zázemí, ať již v divadle, v Eurocentru, a letos se bude tančit i v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí. A kam bych vás rád pozval, to je samozřejmě všude tam, kde je vstup pro širokou diváckou veřejnost. A to jsou určitě oba programové bloky a celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých, tedy v pátek 25. září a v sobotu 26. září vždy od 18 hodin, ale určitě bych si nenechal ujít varhanní koncert Lindy Sítkové, která přednese skladbu Petra Ebena Job, a je to skladba, která je pro varhany, slovo a pohyb. To znamená, že společně s Lindou Sítkovou bude účinkovat Radana Kodetová a Jiří Lesl. V letošním roce budeme mít na celostátní přehlídce i mimořádného zahraničního hosta, který bude v roli pozorovatele přehlídky, protože ho vlastně zajímá, jakým způsobem se ta současná podoba scénického tance prezentuje. Je to pan Hazem Zakaria, je to ředitel Akademie de Danza na Malorce a je zakladatelem a promotérem mezinárodního projektu Galaxy Dance Competition, který bude probíhat o měsíc později v Jablonci.
0: Tak máme další pozvánku.
1: Samozřejmě nesmím opomenout ani program, který celou přehlídku bude uzavírat, a to je výstup z rezidenčního pobytu, který je vždycky výsledkem ceny města tance předcházejícího ročníku. A tu v loňském roce získal taneční soubor v Suchu Company z Teplic. Ke svému výstupu si přizvali tanečnice ze základní umělecké školy Moskevská Most. Jejich výstup se jmenuje Na závěr a uskuteční se v neděli 27. září ve 13.30 v Městském divadle v Jablonci.
0: Pane Lesle, teď jenom taková malá otázka na tělo. Máte někdy chuť si prostě jen tak doma nebo někde, jen tak si zatančit, pohybově se projevit?
1: I na to je vlastně odpověď velmi jednoduchá. Za svoji pedagogickou dráhu jsem se snažil vést své svěřence k tomu, aby si byli vědomi svého těla a aby si byli vědomi svého pohybu. A toto všechno je dnes shrnuto i v publikaci, která byla přednedávnem křtěna Výchova vědomým pohybem. A pokud se takové práci věnujete, tomu neutečete. Prostě radost dáváte najevo pohybem.
0: Lépe jsme nemohli zakončit to naše dnešní povídání. Naším dnešním hostem byl ve vysílání Českého rozhlasu Liberec docent Jiří Lesl, pedagog tance. Ať se vše vydaří podle plánu a budeme se na vás opět někdy těšit u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Rád jsem vás navštívil a posluchačům přeju příjemný zážitek.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Tolik náš dnešní host a zítra také přivítáme hosta. No, hosta, hosty. A bude to o volbách a mladých lidech. Tak mladí lidé často prohlašují, že volit chtějí. Ke komunálním volbám v roce 2022 jich ale přišla přibližně čtvrtina. O čem vypovídá nový výzkum agentury Ipsos pro Institut politické participace mladých a jakým způsobem chce nalákat institut a iniciativa Nezájem mladé lidi k volbám? To probereme tady se zítřejšími hosty, kterými budou mluvčí Institutu politické participace Eva Davidová a ředitel Institutu a iniciativy Nezájem Štěpán Smatana.

0: důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co víc si
1: můžeme přát? Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: České rady.
1: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo, teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Když se řekne dlouhá noc, tak každý si pod tím můžeme představit něco jiného. Někdo v rámci milostných hrátek a někdo třeba v rámci vědy. Gymnázium Friedland se v pátek zapojí do celorepublikové akce Noc vědy, která je určená dětem i dospělým, tak návštěvníci se můžou těšit na zábavné aktivity, pokusy i další program, který je zaměřený na letošní téma komunikace. Začátek je v 16 hodin a končí tato akce v 21 hodin. Více najdete na stránkách Friedlandu. Tak, ale vy už se určitě těšíte na něco, čemu byste se možná mohli i zasmát. Tak určitě. Možná, že to znáte. Setkají se Čech, Američan a Angličan. Tak do našich zábavných pořadů kdysi pravidelně docházel herec a bavič Jiří Wimmer. A jednou začal vyprávět vtip právě z tohoto ranku.
1: Američan říká, postavte se takhle, dejte si jabko na hlavu, jo. Veme toulec šípy. Angličan drží jabko na hlavě, natáhne tětiu, přesně prolítne tím jabkem. Jo. Oni tleskají. A ten Američan říká, yes, I am Willem Tell. No, tak obrovský ovoce. A teďka říká zase ten Angličan tomu Američan, vemte si to jabko, tak veme jabko, natáhne tětiu, prolítne tím jabkem, až se ty jádřince rozlítnou. A on říká, I am Robin Hood. A teďka Čech říká, dejte si to jabko na hlavu. Takhle. Postaví jabko na hlavu, natáhne tětiu, přišpendlí přímo do čela šíp. A říká, I am sorry.
0: To jsme si připomněli Jiřího Wimmera, českého herce, komika, básníka, kreslíře i hudebníka. Vidíte to, narodil se 21. září roku 1943 a opustil nás 25. ledna roku 2001. Teď už ale nás čeká ještě Ilona Čáková, Brian Adams ve 12 hodin už polední zprávy s Ivetou Bláhovou a ten následující čas už bude ve znamení písniček Na přání a těmi už vás provede Filip Majsl. Tak se mějte hezky, loučí se s vámi od mikrofonu Iveta Kalátová a zítra ve čtvrtek 24. září po 9. hodině se opět uslyšíme. Mějte se krásně.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Zastupitelé Harachová budou jednat o změně územního plánu kvůli stavbě hotelu. Turnov zná termín otevření nové městské knihovny, kterou vyplavila voda. Plzeňská Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce SMR na pohony pro malé reaktory. Odpoledne bude většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Zastupitelé v Krkonošském Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Společnost Harachov Five Star, která chce hotel stavět, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu, vybudovat do lokality novou silnici a postavit ve městě zdravotnické středisko. Zasedání zastupitelstva začne v 17 hodin. Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října, oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na více než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje.
5: Moderní obloukovitá konstrukce má 4 patra. Je tam několik místností s knihami, studovny a dětská herna. Na jedné vnější stěně se promítají filmy v přilehlém letním kině. Knihovna měla být otevřená už od začátku září. Přívalový déšť ale poničil stěny, část nábytku, počítačové systémy a zhruba 1000 knih. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Varnsdorf na Děčínsku se pustil do proměny okolí rybníčku u obchodního domu Bila. Jeho úpravu, včetně stavby mola, navrhli lidé v rámci participativního rozpočtu. Do něj uvolňuje město každý rok peníze, za které uskuteční nápady obyvatel na vylepšení veřejného prostoru.
6: Jako první přijdou na řadu podle mluvčího radnice Tomáše Seckého úpravy břehu rybníčku a pak jeho vypuštění a výlov. Úprava rybníčku i jeho okolí vyjde na 3,5 milionu korun bez DPH. 2 miliony 850 tisíci přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj a zbytek pokryjí finance z participativního rozpočtu. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude většinou polojasno, jen přechodně až oblačno. K večeru začne od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší odpolední teploty 14 až 17. Na jihozápadě až 18 stupňů a na horách naměříme 10 až 13 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici, důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená Krajinská ulice. Uzavírka potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: věnujeme hlavně vám. Začínají písničky na přání a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Písničky na přání s Filipem Majslem.

Věra Špinarová nás přivítala v odpoledním čase, podzimním odpoledním čase 23. září 8 minut po 12. Mimochodem, když už koukám do kalendáře, dnes mají svátek Berty a Liny, dámy, přeju vám všechno nejlepší a vám samozřejmě s Českým rozhlasem Liberec krásný poslech. Začínají písničky na přání a jestli ten poslech bude opravdu krásný, na tom do velké míry záleží na vás. Můžete volat na číslo 22 155 37 22 nebo posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A já sázím na váš vytříbený hudební vkus. Hezký poslech.

Bránu do písniček na přání nám otevřela slovenština skupina Elán Človečina a mezi tím se nám dovolala paní Monika, taky na mě mluvila slovensky, takže jsem měl vlastně hned dvě příležitosti oprášit si své znalosti slovenského jazyka, to vždycky udělám velmi rád. No a paní Monika vybrala písničku od Coldplay The Scientist a posílá ji Barušce alias Bebe z Liberce.

0: První hudební přání v písničkách na přání dnes odpoledne v Českém rozhlase Liberec je ze zahraničí, kapela Coldplay The Scientist. To už máme za sebou a budeme pokračovat dál a tentokrát zalovíme v čistě českém hudebním rybníku. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Filipku, zalovíme tady v Liberci, v našem rybníčku tady a písničku posílám pro paní Evičku do Turnova, kterou moc zdravím, pro Šárku, pro celou moji rodinku, pro vás do rádíka, no a pro paní všechny posluchače, všude tam, kde poslouchají Český rozhlas Liberec. Všem přeju pěkný odpoledne a vám děkuji a příště se budu těšit na slyšenou. Jo a ještě písničku ještě teda pro pana Vlastimila a Lučka, abych nezapomněla. No.
0: Dobrá. Tak tedy posíláme všem adresátům, nemáte rozhodně záč, mějte se krásně, na slyšenou.
1: Tak děkuji moc krát, na slyšenou.

úteků může pálit nebo hřát, jen některé však cítíš na pořád. Pár tvých lásek bývalých život spálil jako vík.

0: zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Mám prostě

Mám boky jako skříň, ano, tím se zabývá spousta lidí, ale čertovém zanedlouho stejně těch pár letokruhů v pase navíc cudně zakryje zimní bunda. Eva Farná dospívala, máme 4 minuty před 00:30, pokračujeme dál a tentokrát se vrátíme k jednomu e-mailu, který byl odeslán včera, ale Bůh ví, kudy k nám letěl, možná, že ho dokonce nesl poštovní holub, protože dorazil velmi pozdě a už jsme ho nestačili zařadili do písniček na přání, ale je to vlastně tak mimořádná záležitost, že to uděláme dodatečně. Napsala nám paní Hana, která připomněla, že dnes, čili včera, oslavil své 75. narozeniny zpěvák David Coverdale, bývalý člen a zpěvák skupiny Deep Purple v letech 1973 až 1976. Vybrala si tedy paní Hana písničku Sail Away a poslala všem posluchačům. A my jim posíláme dnes.

0: Tak jsme si připomněli včerejší 75. narozeniny anglického rockového zpěváka Davida Coverdalea, dnes tedy s kapelou Deep Purple, ve které pár let působil. No a příště, až bude slavit 76. narozeniny, si můžeme zahrát něco od Whitesnake, protože tam si také zaspíval. Teď ale budeme pokračovat v písničkách na přání. A kdo se k nám dovolal tentokrát? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, tady Šarka z Liberce. Takže písničku dneska vybíral přítel Matěj, takže bych mu ji chtěla poslat. Pak bych ji poslala úplně všem, co jmenovala Boženka, takže samozřejmě i jí a to. A pokračovala bych, bylo by to pro Miladu Trabonce, Jarču do Rychnova, Jarču do Friedlandu, Jindřišce k obědu, jestli to ještě stěnu, nevím. Tak by to bylo pro Ivu do Harachova, pana Bená do Vokála, do Hrádku, Bráčkům do České Lípy, paní Alenie do České Lípy.
0: Paní Šárko, prostě všem, kteří si necháváte hrát.
1: Chtěla bych řídit, že Tygři tentokrát vyhráli, takže jim i tímto jako Gabo Zelené gratuluju.
0: No konečně jenom, to prolomili, už bylo také na čase.
1: A ještě jenom taky připomínka panu Kudrnovi, jestli tam ještě je dneska, že teda jsem slyšela jeho výzvu o hubnutí. Takže si jednu za 14 dní sdělíme výsledky.
0: Ale tak to tedy nevím, o jakou výzvu se jedná, ale vzbudila jste moji zvědavost.
1: No, do vysílání, že bude držet dietu.
0: Aha.
1: V písničkách na přání, to říkal, no. Tak
0: no, dobrá. Jak to, já to budu hlídat s vámi, paní Šárko, teda to jsem na to sám zvědavý. A držím pochopitelně palce, ať se vám daří. Tak paní Šárko, já posílám Boba Marleyho, pozdravujte přítele, dobrá volba, No Woman, No Cry. Mějte se krásně a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Vzpomínka na Boba Marleyho No Woman, No Cry, 8 minut po půl jedné a teď se vracíme do českých luhů a hájů, tedy těch hudebních. S humorem a nadsázkou už přes 15 let hudebně komentuje dění kolem nás a cestu k jeho tvorbě našli děti i dospělí. Hudebník Pokáč se teď připravuje na nové podzimní turné a vydal taky nový sportovní single Jdeme na hokej.
1: Jdeme na hokej.
2: Zadání v zásadě bylo udělat song v téhle extraligové sezóně, zároveň udělat hokejový song obecně, zároveň udělat song o tom, ať se slušně fandí, ale zároveň udělat song, ať se nefandí zase moc slušně a zároveň ať je to o tom, že ta extraliga je jako i pro rodiny.
3: Byl to první dotek, co se týká hokejem, vás a hudby?
2: Vždycky se toho tak jako dotknu a pak jdu zase dál a vlastně mám i jednu písničku na jedné desce, která se jmenuje Když je hokej lední, takže doteku s hokejem vlastně už bylo dost na to, že já vlastně tomu třeba nerozumím.
3: Tak asi tělo na golmana třeba máte, ne?
2: Tak to sice jo, ale třeba nemám tu výstroj. Jo, mě by to asi hrozně bolelo, prostě to koupit tím pukem, myslím, že to bolí i v té výstroji, takže asi kdybych šel hrát hokej, tak bych byl, já nevím, náhradník třeba. Jsme všichni jeden tým,
3: když máme jiný dres. Vy v té písni zpíváte o tom, že i přesto, že každý máme jiný dres, tak stále jsme všichni jako na stejné lodi. Platí tohle i v hudbě, v hudebním světě?
2: V hudbě to vlastně není potřeba nutně bejt proti někomu, někoho porážet, bejt lepší než někdo, prostě když po sobě hraje pět kapel na festiáku, tak nikdo neříká, jestli můžete poslechnout jenom jednu, že jo, můžete si poslechnout všechny a v tom si myslím, že je hudba krásná. Život prostě občas není
3: fér, až příliš krutej může se zdát. Vzpomenete si na nějaký poslední verš, který se vám tak jako honí hlavě, třeba i poslední hodiny? Vy se tak smějete, je to použitelné v Českém rozhlase.
2: Napsal jsem své tajné lásce Lence píseň pomocí umělé inteligence. Ale ještě jsem to nedodělal, ale je to rozdělaný.
3: A co by já umělá inteligence? Koketujete s ní?
2: Já s tím tak nějak koketuju, ale původní nadšení, minimálně co se týče třeba psaní textu nebo kreativy, spíš střídá takový jako vystřízlivění a spíš uvědomění si, že mě to spíš jako zdržuje a dává to moc průměrných výsledků.
3: Je před vámi turné, které se jmenuje Ignore, to tam budete ty fanoušky ignorovat?
2: Tak to není, to se jmenuje podle dalšího aktuálního singlu, který se jmenuje Ignore. Tohle turné bude specifický tím, že to bude moje první a dost možná i poslední turné s živou kapelou, protože já vždycky hraju prostě sám s ukulelem, s kytarou a takhle. Jestli má někdo rád trošku větší big beat, tak ať si přijde poslechnout, jsou to špičkový muzikanti, s kterými jsme hráli v O2 Areně. Tak přijďte, bude to ojedinělý, jedinečný a krásný zážitek pro všechny. A ty jsi mi dala Ignore, jsi mě zablokoval.
3: Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. A s koncertní šňůrou Ignore se Pokáč na podzim zastaví třeba v Pardubicích, Praze nebo Kroměříži. Jiří Štefel, Český rozhlas.
1: Jdeme na hokej.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

Tak jsme v Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání na chvíli zabrousili do roku 1986, kdy Richard Miller společně s kapelou Banket vydal tuhle písničku Tlaková níž na své desce Bioelektrovízia. No a v 80. letech ještě chvíli zůstaneme, vrátíme se do roku 1982 a jeden z největších hitů toho roku vybrala paní Hana alias Azuritek z práce. Vybrala nám Albána a Robinu Power Felicita a písnička je pro Šárku z Liberce a také ji posílá paní Hana sama sobě do práce. Tak ať vám to v práci rychle utíká a hezky jde od ruky.

Felíček ta dozněla, Albano a Romina Power dospívali, no ani jsme se nenadáli a jsme v závěru písniček na přání. Telefon mlčí, e-mail zeje prázdnotou, všechna přání už jsme odbavili, takže se můžeme směle pustit do dalšího programu v Českém rozhlase Liberec. Ve 13 hodin vás samozřejmě čekají zprávy, ty pro vás dnes připravuje Iveta Bláhová a po 13. hodině jako tradičně pořad Alex a host. Alex Minářová si tentokrát k mikrofonu pozvala herečku Stanislavu Jachnickou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se budu těšit na slyšenou.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Zájem o kroužky domů dětí a mládeže v Libereckém kraji je podobný jako v loni. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku jsou uzavřené 3 ulice. Sněmovna bude moci znovu jednat a hlasovat i v nočních hodinách. Odpoledne bude většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty do 18 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. O kroužky středisek volného času v Libereckém kraji je letos opět zájem. Střediska v letošním roce přidala nové kroužky nebo nabídla více termínů. Například Žlutá ponorka v Turnově nabízí 90 kroužků, o 10 více než v loni. Libertin v České Lípě má kroužky naplněné asi z 85%. Jak je na tom Vikýř v Jablonci nad Nisou, říká jeho ředitelka Martina Šípková.
3: Stavenost víceméně budeme mít stejně vzdělávaných dětí jako v loňském roce. Mysleli jsme, že to bude slabší, ale během září se nám dohlásily děti, takže vypadá to, že to bude velmi, velmi podobné a celkově se blížíme k tisícovce vzdělávaných dětí i dospělých.
2: Řidiči ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku musí do čtvrtka počítat s uzavírkami. Náměstí 5. května a ulice Revoluční a Mimoňská budou v tomto termínu zcela neprůjezdné, oznámilo to vedení města na sociální síti.
4: Ulice jsou uzavřené kvůli stavebním pracím. V Revoluční ulici je neprůjezdný úsek přibližně 30 metrů, na ulicích náměstí 5. května a Mimoňské cirka 50 metrů. Objízdné trasy vedou přes ulice Ploučnická, Mimoňská, Pionýrů, Mírová, Revoluční a Jižní. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Regionálním českolipským výrobkem roku je hovězí pastrami řezníka Jana Landy. Informovala o tom mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal-Bržová. Letos se uskutečnil 8. ročník soutěže. Tu společně vyhlašují města Česká Lípa a Nový Bor pro výrobce, kteří působí v jejich správných obvodech. Do letošního ročníku se přihlásilo 39 výrobců z 68 výrobky, tedy o 11 výrobců více než v loňském roce. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou polojasno, jen přechodně až oblačno, k večeru začne od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší odpolední teploty 14 až 17, na jihozápadě naměříme až 18 stupňů a na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí až do konce roku. A v Libereckém Kristiánově je uzavřená ulice Sadová. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, já s tím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. Jasně. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla

0: jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových, pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuly a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
1: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím od které.
0: Od dcery.
1: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
0: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
1: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
0: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
1: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozraďte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální, jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, teď už ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekne, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty si naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondiatá blondiatější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavej, vysoký americký hlas a já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, a obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru. Tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách, o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80-letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, který mu vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Mm-hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejen herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Teď jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude ten dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten jsem over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Na libereckém sídlišti Františkov vzniklo nové parkoviště. Liberecká archa schání noviny do příbytku pro ješky. Italskou premiérku Meloniovou přijme Andrej Babiš v úterý v podvečer. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Liberec vybudoval nová parkovací stání na sídlišti Františkov. Informovalo o tom město na sociální síti. Celkem 16 míst vzniklo jako součást oprav nové ulice. V místě jsou kromě parkoviště také nové chodníky, povrch i bezpečný přechod pro chodce. Prozatím město opravilo první část ulice. Zbylý úsek dělníci opraví v příštím roce. I tam přibydou nová parkovací místa.
4: Nedostatek parkovacích míst je podle magistrátu na většině libereckých sídlišť. Prozatím to řeší úpravami značení. Některé ulice například zjednosměrnil. Na dalších místech zase parkovací stání vyznačil čarami. Například na sídlišti Broumovská vznikla oficiální parkovací místa tam, kde lidé pravidelně stáli i přesto, že to bylo nelegální. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Liberecká záchranná stanice Archa poptává noviny a letáky do příbytku pro ješky. Lidé můžou nosit noviny nebo letáky, které mají po rozložení velikost minimálně A2. Stanice využije taky role a štosy savého balicího papíru. Za posledních 6 týdnů přijala celkem 114 ješků. O 40 z nich ještě pečuje. Zbytek vypustila do přírody. Pokud lidé malé ješky najdou, neměli by je automaticky sbírat, říká vedoucí Archy Ivana Hans-Venclová.
5: Ideálně, když ho třeba nafotí, natočí kousek videa, pošle nám to, my podle toho posoudíme stav toho zvířete, zjistíme také ty okolnosti, takže tam je mnoho kritérií. Takže určitě není záhodno sbírat každého ježka, kterého potkáme.
3: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro která nemá záchranná služba využití, mohou pomoct přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Postbellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let.
2: Počasí.
3: Noci bude většinou oblačno, k ránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 5 až 2 stupně. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou v Jateční ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné středeční, ryze podzimní pohodové odpoledne. Máme 4 minuty po 14. Liberecký kraj dnes zveřejní informace o stavbě nového bydlení pro klienty služeb sociální péče Tereza v Benešově u Semil. Na to se zaměří už za pár minut kolegyně Jana Pavlíčková. No a pak se s regionálním stopařem vypravíme do Výsky na Frýdlantsku, kde jsou v plném proudu intenzivní přípravy na víkendovou soutěžní výstavu domácího pečiva a dalších lahůdek posvícení po našem. Já tady mám od Jaroslava Hořeního poznamenáno. Ve Výsce na Frýdlantsku se hospodyně tento týden netrhnou od plotny. Mně to tedy zní trošku šovinisticky. Já si myslím, že si ženy mohou odpočinout třeba u dřezu s nádobím. Pak nás pochopitelně čeká také rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes nalistujeme bouřkové mraky a pro obveselení dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Ano, Michal Tučný má báječnou ženskou a my máme ve studiu Českého rozhlasu Liberec Janu Pavlíčkovou. Na stipendijních programech pro vybrané střední školy rozdělí Liberecký kraj do konce roku přes 4 miliony korun. Podpora se týká 27 oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce velký zájem, ale hlásí se na ně málo uchazečů. Právě stipendia mají zájemce víc motivovat k tomu, aby si daný obor vybrali ke studiu. A víc už redaktorka Jana Pavlíčková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak stipendijní program funguje v Libereckém kraji od roku 2010. Nejdřív v něm bylo 6 učebních oborů, které se potýkaly s minimálním zájmem studentů, a to i přesto, že tedy zaměstnavatelé měli o tyhle absolventy velký zájem. Šlo tehdy o obory strojní mechanik, tesař, nástrojař, zedník, výrobce a zušlechťovatel skla a řezník. Postupně se ale stipendia rozrostla ještě o další obory, aktuálně jich je tedy 27 na 14 různých krajských středních školách.
0: A jaké obory se tam tedy nyní objevují?
1: No tak stále vedou ty technické a řemeslné obory, ale velká poptávka je na trhu práce také po kuchařích, ošetřovatelích ve zdravotnictví. Chybí také krejčí, pekaři, zahradníci, zedníci, elektrikáři nebo zlatníci. Na řadě škol se díky stipendijnímu programu podařilo některé obory vlastně udržet v chodu, třeba obor lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva na hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu. Díky stipendiím se na něj začalo hlásit víc žáků, kteří pak nebudou mít po škole problém sehnat práci, říká vedoucí praktické výchovy Luděk Mazánek.
2: Naši žáci můžou po skončení tohoto oboru jít zaprvé. Když se jim chce učit, tak můžou jít na nástavbu, to znamená, můžou si dodělat maturitní nástavbu, to je jedna věc. Druhá věc, můžou jít pracovat technickým službám, vač mají řidičák skupiny T a plus mají vlastně papíry na motorovou pilu, křovinoře a tak dále. Můžou jít pracovat do lesa k lesnickým firmám, můžou si vlastně vytvořit svoji vlastní firmu.
1: Jenom pro zajímavost dodám, že před 10 lety se na obor lesní mechanizátor hlásilo 10 zájemců, teď je to víc než dvojnásobek.
0: A kolik peněz může takový student na krajském stipendiu získat?
1: Také to je různé, protože ta stipendia jsou dvě, jednak motivační, aby ten obor opravdu studovali, a jednak prospěchové. To motivační je ve výši 500 korun měsíčně, přičemž ale žáky nesmí za ten měsíc chybět víc než 25 hodin a nesmí mít žádné kázeňské prohřešky. Prospěchové stipendium se pak vyplácí za pololetí a je odstupňované, tedy v prvním ročníku je to 1000 korun, ve druhém 2000, ve třetím 3000 a u oboru čtyřletých 4000. Celkem se tak vlastně žák na tom tříletém učebním oboru může přijít ve výsledku na 27 tisíc korun, v případě maturitního oboru je to 40 tisíc korun. Aktuálně jsou takto podporované dva maturitní obory, a to agropodnikání ve Frýdlantě a potom technologie silikátu na sklářské škole v Železném Brodě.
0: No a který z těch stipendijních oborů by si, kdyby jsi měla tu možnost, vybrala ty? Ano.
1: Tak koukám, že chybí pekář, to bych možná zvládla, možná bych nic nespálila, tak třeba. Nebo zahradníci chybí, to by mě bavilo.
0: Ano, ano, mě zase láká ten řezník, no tak třeba ještě.
1: No to já bych všechno sežrala, to by nešlo, to by nešlo.
0: Taková je Jana Pavlíčková, báječná.
1: Hladová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
7: Kde kdo říká?

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Já jsem se před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Liberec ptal naší redaktorky Jany Pavlíčkové, jestli nemá ambici stát se na stará kolena, tedy v uvozovkách na stará kolena, řeznicí, a on odvětila, že to nepřichází v úvahu, protože by všechno, cituji, sežrala. Já se obávám, že v podobném ohrožení jsou také ve Výšce na Frýdlantsku, protože tam probíhají intenzivní přípravy na sobotní soutěž a zároveň také výstavu Posvícení po našem a pečeme na svátky i neděli, a tam se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Ten má mimochodem se soutěží už své zkušenosti. Zdravím tě, Jaroslave, jaké ty zkušenosti jsou?
2: Zdravíme z Višňové, kam jsme se z Výsky posunuli za signálem, a já musím říct, že zkušenosti se soutěží Posvícení po našem máme jen ty nejlepší a poslední, dokonce i ty nejchutnější, protože jsem měl čest se tu zhostit té role porotce a letos se sem do poroty přivezu i významnou posilu Vladimíru Jakubovou. Ale teď už se pojďme věnovat přípravám, na které dohlíží Jana Páfy Akrmanová, se kterou se znám už z předchozího působení na Jamparádě. Začněme tedy pravidly soutěže, jaká jsou, Jano?
3: Hezký dobrý den všem posluchačům. Pravidla téhle soutěže jsou v podstatě docela jednoduchá. Soutěží mezi sebou jednotlivé vesnice, a to nejenom tady místní, ale třeba i je tam polský stůl, bude letos. Dřív byli i s námi soutěžili i zástupci německých obcí. A každá obec si připraví jeden soutěžní stůl. Je vždycky za každý soutěžní stůl je nějaká vedoucí nebo dvě vedoucí, ty objedou svoje občanky, svoji tu partu v té vesnici, a ty ženy, většinou jsou to ženy, ale často i muži, napečou nebo navaří, protože máme i masné výrobky z původně jenom sladkého pečení, už teďka je, že tam se občas objeví třeba i zabíjačka, něco podobného. A každý stůl si to takhle nazdobí, může si zvolit i nějaké téma, takže jsme měli třeba svatbu u stolu, měli jsme námořnice, měli jsme pohádkovou vílu dešťovou, takže tím je to ještě zpestřené. No a pak, když jsou všechny stoly hotové a vypukne to, chodí návštěvníci, diváci, a ty potom mohou taky se zúčastnit, každý dostane 3 body a může si vyvolit svůj stůl, který se mu líbí, takže to a z toho potom mezi ty ceny patří i ta cena divácká.
2: Je, tak to už se mi zbíhají sliny, obzvláště když jsem slyšel o té zabíjačce, tak to už se moc těším. Já jsem samozřejmě do kulturního domu ve Výšce nahlédl a viděl jsem, že už se to tam chystá, chystají si tam vlastně takové ty ozdoby, aranže, bude to krásné, tak co vás jako pořadatele ještě čeká?
3: No, ještě nás čeká jako doladit pochopitelně spoustu věcí. V pátek se budou během dne sjíždět všechny ty vedoucí těch stolů a musí si ten stůl nazdobit. A potom v sobotu ráno už přivezou ty hotové výrobky, to jídlo na ten stůl, a pak už to bude v sobotu v 10 hodin kompletní a budou se moc otevřít dveře.
2: Myslíš, že dnes ve středu už se něco na ten víkend připravuje?
3: No, pokud vím, tak třeba jedna moje kamarádka peče chleba, ten musí upít dříve. Takže některé výrobky se určitě dělají už teďka, ale pak jsou takový, který jsou takový jako křehčí a podobně citlivější, takže ty pečou třeba až v pátek.
2: Tak ještě na závěr vezměme harmonogram, průběh té soboty časový.
3: V 10 hodin se otevře sál, už pro všechny diváky, pro všechny návštěvníky. Potom v 1 hodinu už by se také mohla dát dohromady porota a ta se potom půjde od stolu ke stolu a vlastně bude hodnotit a bude vybírat ty nejlepší. Bude to vybírat nejenom porota, ale i starosta má za úkol vybrat si svůj stůl. A pak přijde to důležité, to vyhodnocování, a pak to odměňování všem těm zúčastněným.
2: A to vyhodnocování bude v 15 hodin, celý program potrvá do 17. hodiny a já musím ještě připomenout, že zatímco Posvícení po našem probíhá uvnitř kulturního domu, tak venku proběhne úžasná okresní výstava králíků, drůbeže a holubů.
1: Voňavá a po všech stránkách lákavá pozvánka na Frýdlantsko. Jaroslave, mockrát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Stárnoucí nahrávka Holky, já mám všechny rád a Valdemar Matuška 9 minut po půl třetí v Českém rozhlase Liberec pro zpříjemnění toho už tak krásného středečního odpoledne, hlavně samozřejmě pohodového. Zatím to tady nevypadá, že by měla přijít bouřka, ale kdo je připraven, nebývá překvapen. A jestli pak víte, jaké mohou být takové bouřkové mraky, hlavně jak mohou být velké, to je jedna z otázek, na kterou vám nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Českém rozhlase Liberec skupina Pet Shop Boys, kapela, která svým způsobem oslavila zhruba před měsícem 45. narozeniny. 19. srpna 1981 se totiž Neil Tennant a Chris Lowe, kteří tvoří kapelu Pet Shop Boys, potkali v obchodě s elektronikou v Kings Road. Nás dnes ale zajímají jiné narozeniny. Dnes uplyne 180 let od objevení planety Neptun. V noci z 23. na 24. září ji objevil německý astronom Johann Gottfried Galle, a to zcela vědomě, protože pozici planety zjistil z výpočtů svého francouzského kolegy, teď už ale za dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Co je Neptun?
2: Taková velká zem
3: na vesmíru.
1: A kolik jich tam je?
2: 8.
3: Zem,
4: Jupiter, Saturn,
5: Neptun.
6: Slunce.
7: Tam je ohní kosko a to je slunce.
1: A jak se jmenuje naše planeta?
7: Země.
1: A jak daleko je od slunce?
7: 100 kilometrů.
1: A žije na těch planetách někdo?
7: Jo. Mimozemšťané.
1: A jak vypadají?
8: Jsou zelení.
7: Když jsou zelení.
9: Neexistují, si myslím. Protože to je jenom pohádka.
7: Ale já jsem jenho UFO už viděl.
1: Kde?
7: Na samotě. On tam letěl kolem.
1: A jak vypadal?
7: On tam nepřistál, ale on byl na obloze jenom.
1: A nebál jsi se?
7: Ne.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Liberecký kraj přidá další 4 miliony korun na stipendijní programy ve školách. Odpůrci nové silnice číslo 35 přes Český ráj podali trestní oznámení. Trestní odpovědnost by se mohla u nejzávažnějších případů snížit na 13 let, navrhuje to ministr spravedlnosti. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oboru, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
5: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinnosti při správě cizího majetku podala koalice spolku SOS Český ráj. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic. Podle ní byla tato severní varianta vybrána na základě chybných podkladových studií. Přednost prý měla dostat jižní varianta po silnici číslo 16.
5: Severní varianta přinese státnímu rozpočtu škodu v řádech desítek miliard korun. Ministerstvo dopravy mělo podle odpůrců upřednostnit jižní variantu, tedy z Jičína na Mnichovo hradiště, uvedl mluvčí koalice spolku SOS Český ráj Jan Piňos.
6: Pokud jižní varianta by stála 16 miliard a severní 40, tak to je rozdíl, jak je možné, že ministr plýtvá veřejnými prostředky a nevadí mu to.
5: Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla ale není jižní varianta v územních plánech obcí a Středočeský kraj s touto variantou ani nesouhlasí.
7: Tuto chvíli ta změna ani není možná. Pokud zapomeneme na 35 a budeme se chtít vrátit do 16, tak se dostáváme 15-20 let k výstavbě.
5: Ředitelství silnic a dálnic proto věří, že zvolenou severní variantu dokáže v případě potřeby před policií obhájit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: V průmyslové zóně v Ralsku plánuje soukromý investor výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci. Mělo být o 6 datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 MW, což odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů na životní prostředí, takzvanou velkou EIA. Podle vedení Libereckého kraje je potřeba posoudit také kumulaci s dalšími záměry ve stejné lokalitě. Kraj například na nedalekém letišti připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny. U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci.
3: Počasí.
4: noci bude většinou oblačno, k ránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 5 až 2 stupně. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 38 u obce Doxy na Českolipsku dejte pozor, stojí tam po požáru odstavené nákladní vozidlo. Počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Stále krásné a hlavně pohodové středeční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Před námi je hodina plná aktualit, zajímavostí a také tady zaplanou svíčky na narozeninovém dortu. Bude jich 90, takže vlastně takový malý požár. Ale začneme aktualitou. Zastupitelé Harachova bude dnes večer na posledním jednání před komunálními volbami rozhodovat o změně územního plánu, která umožní stavbu sedmipatrového hotelu. Na to se za chvíli zaměří kolegyně Johana Tománková. Pak vám představíme dva vědce, kteří jako první Češi dostali včera Evropskou cenu za fyziku, objevili altermagnety, které přepisují učebnice. Pak se v rubrice Co je nového vypravíme za regionální potravinou Libereckého kraje. Čeká nás také řidičská abeceda, tam se dozvíte, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. No a pak už také ty narozeniny. Dnes slaví 90. básník, prozaik, textař, herec, zpěvák, scénárista, moderátor a cimrmanolog Miloně Čepelka. Ke gratulantům se samozřejmě připojíme i my. Jak to se dozvíte?

0: Nestárnoucí melodie nezaměnitelné Věry Špinarové. Georgie, 12 minut po 15. hodině. Naše první zastávka v této hodině bude v Krkonoších. Zastupitelé v krkonošském Harachově budou dnes rozhodovat o důležité změně územního plánu a pokud jí schválí, dají prakticky zelenou stavbě velkého hotelu se službami. Jednat budou i o dalších důležitých bodech a teď nám o nich poví víc redaktorka Johana Tománková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já začnu změnou územního plánu, která povoluje stavbu velkého hotelového komplexu, který může mít až 7 pater. Má tam být přes 200 pokojů, wellness, ordinace a jiné prostory na rekonvalescenci. Hotel má vzniknout v lokalitě Nový svět, kde v současnosti už 2 hotely jsou a změna územního plánu výrazně zvětšuje možnosti zastavitelnosti pozemku.
0: Jaké výhody by ze změny územního plánu plynuly pro město?
1: O změnu územního plánu usiluje společnost Five Star, která chce hotel postavit. V případě, že zastupitelé změnu schválí, musí společnost uhradit veškeré náklady na změnu. Kromě toho by také měla postavit novou silnici vedoucí k hotelu. Silnice bude v Harachově současně sloužit jako takový obchvat centra. Další výhodou je také smluvně zakotvená povinnost investora postavit v Harachově nové zdravotní středisko zaměřené na rehabilitace. O tom a i jiných důležitých bodech budou dnes jednat zastupitelé od 17 hodin v kulturním centru.
0: A co dalšího budou projednávat?
1: Dalším důležitým bodem je schválení spolupráce s majitelem, který před časem koupil od města bývalou celnici na česko-polské hranici. Ten tam chce postavit hotel a kasino a město s investorem má v některých stavebních a provozních činnostech spolupracovat. Zajímavé ale je, že město celnici tehdy prodávalo s tím, že má kupec zaplatit nejdřív pouze 5% z požadované ceny, která byla tehdy zhruba 60 milionů korun a zbytek měl doplatit až potom, co město změní územní plán tak, aby v místě celnice mohl právě ten hotel vzniknout. A k tomu zatím ještě nedošlo.
0: Říká naše redaktorka Johana Tománková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Dalibor Janda, pojď dáme řeč a my dáme řeč o fyzice. Historického okamžiku se včera dočkala česká věda. Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth jako první Češi převezmou v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Use of Physics Prize, a to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a zároveň stovkám vědců z celého světa nabízí nový rozměr výzkumu.
1: Dlouhá léta jsme se ve škole všichni učili, že látky jsou buď magnetické, anebo nemagnetické. Ale že existuje i něco mezi tím, tak na to přišli až čeští akademici.
2: Altermagnety nedrží na ledničce, nicméně nese magnetickou informaci stejně jako feromagnet.
1: Stručně přibližuje zásadní objev Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Látky s tímto skrytým vnitřním magnetismem pak nazvali altermagnety. A jak se ukázalo, tak data se na ně dají ukládat tisíckrát rychleji než na dnes používané počítačové paměti.
2: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
1: Z hlediska magnetismu jde o to, kterým směrem se v krystalech pohybují elektrony. Ty bychom si mohli představit třeba jako labutě. U magnetických látek plují všechny bílé labutě stejným směrem. Zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
3: A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, tak v něm ty labutě běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
1: Vysvětluje Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na výzkumu altermagnetů pracoval na univerzitě v Mohuči, a to se španělským kolegou Chairem Sinovou. Odborníci tehdy porovnali 1000 struktur známých krystalů a výsledek je doslova šokoval.
3: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
1: To, že český objev altermagnetu je ve světě fyziky opravdu zásadní, potvrzuje i skokový nárůst citací. Jen letos jich bylo více než 9000 a to znamená, že na práci týmu Tomáše Jungwirtha každý den odkazuje 35 vědců z celého světa.
2: Tak ta čísla asi o něčem vypovídají, že tyhle ty materiály mohou být relevantní v mnoha dalších oborech.
1: A i to je důvod, proč všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu EPS Europhysics Prize. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo jedí hůř.

0: V Českém rozhlase Liberec dospíval a dohrál Jaromír Nohavica, to je samozřejmě hrdý rodák z Ostravy, ovšem naší domovinou je Liberecký kraj a vám určitě neuniklo, že tento pátek proběhl jubilejní 20. ročník Dne regionálních potravin Libereckého kraje, kde se také předávala ocenění regionální potravina a my si o tom teď popovídáme s krajským koordinátorem soutěže a také zástupcem organizace Regionální agrární rada Václavem Cháberou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Na úvod by bylo možná hezké, když věřím tomu, že většina posluchačů ví, trochu objasnit, co to vlastně ten Den regionálních potravin a samotné ocenění regionální potravina je a komu se uděluje.
1: Mm-hmm. Tak Den regionální potravin je vlastně akce pro veřejnost, kde prezentujeme právě regionální potravináře. Dovolím si jako neskromně říct, že to je asi největší akce tohle typu u nás v kraji. Letos proběhla tedy po 20., ale poprvé na krajské náplavce před sídlem Libereckého kraje. A bylo tam přítomno přes 40 vlastně regionálních potravinářů, zemědělců, kteří tam prodávali, prezentovali své výrobky. A samotná soutěž regionální potravina je vlastně soutěž, kterou organizuje Ministerstvo zemědělství a probíhá ve všech krajích po celé České republice s tím, že se tam v každém tom kraji se vlastně přihlásí spousta výrobků, u nás to bylo letos asi 107 a odborná komise vybírá ty nejlepší v jednotlivých kategoriích. Kategorie 9, takže máme vždycky 9 vítězů a těm jsme to právě udělovali na tom dní potravinářů.
0: Na ty výsledky bychom se mohli podívat a možná třeba i z trochu jiného úhlu, protože vy se podílíte i na další soutěži, která vlastně proběhla před několika týdny, tak byste nám mohl prozradit, jestli se třeba ty soutěže nějakým způsobem i co se týče výsledků týče prolínají.
1: Mm-hmm. Je to tak, my jsme vlastně na tom dní regionálních potravin prezentovali vlastně dvě potravinářské soutěže, jednu tu regionální potravinu, kterou zaštiťuje Ministerstvo zemědělství a potom soutěž výrobek roku Libereckého kraje, která je tedy krajskou soutěží a tam se ty vítězy vyhlašovali o 3 týdny předtím na krajských dožínkách v Jelenici. A kdybych měl vlastně jako vyzvihnout ty jako vítěze, tak těch výrobků vlastně obou těch soutěží bylo oceněno asi 19, ale máme vlastně 3 výrobce, kteří vlastně vyhráli v obou těch soutěžích, takže si myslím, že dá se říct, že to jsou ty nejúspěšnější letošní. A ty bych rád zmínil, jedná se o farmu z Pěnčína, rodiny Políčkových, která vlastně v obou těch soutěžích vyhrála se svým bioovčím mlékem. Jeden z těch výrobců, pak je to destilérie Dlapka z Svijanského újezdu. Ti vlastně vyhráli obou těch soutěží vyhráli s nějakým ovocným likérem. Jedné z ten likér jmenoval Třešinka, té druhé to byl Černý rybíz. A posledním výhercem, který vlastně uspěl obou těch soutěžích, je Hamrovská zemeslná pekárna manželů Maškových a ti vyhráli v tom výrobku roku se svým slunečnicovým chlebem s dýmými semínky a v regionální potravině mají oceněný zákusek, který se jmenuje perníkový kremeš s ruškovou šláčkou.
0: No věřím tomu, že ta ocenění jsou pro výherce prestižní záležitostí, ale docela by mě zajímalo, jestli se někteří hlásí opakovaně do těchto soutěží.
1: Je to tak. Ono ještě u té regionální potraviny té soutěže to funguje tak, že to ocenění vlastně platí 4 roky. Takže pokud chcete mít to ocenění jakoby dlouhodobě, tak je potřeba se minimálně jedno za 4 roky přihlásit a uspět. Ale funguje to tak, že to je jako velmi jako prestižní věc pro ty potravináře, takže skutečně se hlásí do obou těch soutěží opakovaně a snaží se uspět, aby ukázali jinak svým zákazníkům, ale velmi často i třeba konkurenci, že to mají prostě lepší nebo nejlepší.
0: No a my už se teď těšíme na další ročník. O jubilejním 20. ročníku Dne regionálních potravin Libereckého kraje a také o ceně regionální potravina jsme mluvili s krajským koordinátorem soutěže a zástupcem regionální agrární rady Václavem Cháberou. Já vám moc krát děkuji, přeju mnoho úspěchů a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec přeji stále krásné odpoledne, obzvlášť zdravím do té odpolední dopravní špičky všechny řidiče, pro které tady teď máme další díl řidičské abecedy. Ovšem v dnešním vydání si uděláme takovou malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A v příštím vydání řidičské abecedy si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. To ale až zítra. Teď už se pomalu připravujeme na narozeniny Miloně Čepelky. Pokud nevíte, kdo to je, je to básník, prozaik, textař, herec, zpěvák, scénárista, moderátor, také cimrmanolog a kromě jiného také tlumočník. Jáchyme, hoď ho do stroje.
4: To jí to koro, o my se šimas.
5: Toko je demo. O tom už mašo.
4: Pan Ješita říká, je to taková těžko přeložitelná slovní hříčka. Doslova to zní, kolik třešní, tolik višní, ale pravý smysl...
6: Jenač si pindá, na to my jsme zvyklí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: prostor.
1: 5 minut před 16. hodinou vám stále příjemné a pohodové odpoledne přeje Český rozhlas Liberec. Divadlo Járy Cimrmana letos otevírá už 60. sezónu a jeden z jeho základních členů, Milon Čepelka, do nich vstoupí po boku Zdeňka Svěráka jako 90-letý. Velká muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař Milon Čepelka byl také kdysi rozhlasovým redaktorem a na rozhlas nedá dodnes dopustit, jak mimo jiné přizná i dnes večer v pořadu Divadlo pro vaše uši.
2: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
3: To znamená pajtlovat?
2: Pajtlovat znamená klepat se.
3: Aha, krásné slovo.
2: Neznáte?
3: Ne.
2: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný. A tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit.
1: Slovo pajtlovat tedy dnes slyším také poprvé, ale rozhodně mohu říct, že se pajtluju nedočkavostí na dnešní večer na Divadlo pro vaše uši, kde bude dnešní devadesátník Milon Čepelka mluvit nejenom o rozhlase, ale samozřejmě nebudou chybět ani Jára Cimrman, ani písničky s Miloňovými texty. A k poslechu jste zváni jako vždy po zprávách ve 22 hodin. K poslechu vás samozřejmě na Českém rozhlase Liberec zveme i po 16. hodině, protože to vás čeká humoriáda a dnes vám bude dělat společnost Pavel Kučera a herečka Kateřina Macháčková. Filip Majsl vám přeje stále příjemný poslech a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Zastupitelé Harachova budou jednat o změně územního plánu kvůli stavbě hotelu. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehaňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jeho zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Zastupitelé v Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Společnost Harachov Five Star, která chce hotel stavět, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu, vybudovat do lokality novou silnici a postavit ve městě zdravotnické středisko. Zasedání zastupitelstva začne v 17 hodin.
2: V lokalitě Nový svět už 2 hotely jsou. Plánovaný hotel Golden má mít wellness a další služby. Společnost Five Star má vybudovat do lokality novou silnici, která bude zároveň sloužit jako obchvat centra. Dnešní jednání zastupitelstva bude poslední před komunálními volbami, které se v Česku konají 9. a 10. října. Z Harachova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Řidiči v Novém Boru na Českolipsku si musí dát pozor na nový parkovací režim. Na parkovišti vedle Krystalu a parkovišti Generála Svobody u městské knihovny jsou nově vyžadované parkovací hodiny. Oznámilo to vedení města na webových stránkách. Cílem je zajistit větší rotaci aut a lepší krátkodobé parkování v centru.
3: Časové omezení platí pouze ve všední dny od 8 do 17 hodin a maximální doba parkování je 60 minut. Parkovací hodiny s časem příjezdu musí být v autě viditelně umístěné. V případě potřeby postačí i papír s časem příjezdu za čelním sklem. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a v srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, k ránu až zataženo a od západu začne pršet. Teploty 9 až 6, na horách 5 až 2 stupně. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, a to hlavně na horách a na severu kraje. Nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve stráži na dně jsou na Liberecku v Kateřinské ulici se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
4: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
1: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné,
0: mě to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stoušla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám.
0: S rudou hvězdou na čele.
1: Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsem vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se ano, z tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No,
0: no prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskou.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích. Ne,
1: a ne, to je úplně jiný.
0: Grand Prix.
1: Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat.

0: Při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu papežské. A není nejlepší francouzský, ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína. Ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím Châteauneufským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně je-li tam člověk díl, tak si zvykne, nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říct si kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa. Už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Berich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
3: Ano, nebudeme
2: přirozeně.
3: Se smát.
2: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
3: Ano.
2: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
3: Bezdomovci, Gott a...
2: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky?
3: To by mě taky zajímalo.
2: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 01 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humornádě.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
2: Navíc byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pašoval, ve švestkách,
2: ano, v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
3: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: no teď je, teď je na to jenom věci. Aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
2: Tak, kdo bude v naší roli teď? V roli hlasujících posluchačů. Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím i vynikající baletku, paní Macháčkovou.
3: Ano, no to teprve se musíte přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky
2: pokračování.
6: Pokračování s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
6: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme, paní Líba.
7: Nashledanou.
2: Za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Odpoledne, dámy a pane.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoroty. A já bych si přál též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: se.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju. Tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a... Já sám jsem týden už nejet.
11: Hele, no. Hele, vypadni odsud, ale. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: No co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Prdlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence, není tam k hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty jsi blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát, že večer člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co zvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Sedal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala Plyn už syčí z trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné, kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak
2: ano,
1: a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No, ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestra. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pára.
2: Ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky
2: ano.
1: Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě. Nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovém béžovém. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při
1: tak.
2: Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavým. Zdravím vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuji moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: To bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bys bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty týty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jen naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak se tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočka!
7: Ej, zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měl jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda z celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Teď je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závěji a teď jede prostě džíp a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, až tam hraje výtvarník. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Bohu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a po něj po válce, a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něj lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, vy jste s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to bylo skoro, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nejmaj. Teď mu dají ty slova, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl
2: no ne,
1: někde vzadu.
2: No to všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: znát. Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchnout to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak jo, a pod palmovkou, taky jsme se viděli, to už je ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtý Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychle.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo posluchačům, tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: dnešní. Lásku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMSkáři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě. No to jistě.
3: Tleskám, jistě.
6: Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
7: Víc
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Dopravu v Jablonci nad Nisou komplikuje trojice uzavírek. Na libereckém sídlišti Františkov vzniklo nové parkoviště. Polský vzdušný prostor narušil vojenský vrtulník z Ruska. Zítra bude zataženo až oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. V Jablonci nad Nisou začalo několik dopravních omezení. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frečová. Až do pátku řidiči neprojedou Máchovou ulicí. Kvůli opravě povrchu je zcela uzavřený úsek mezi ulicemi Korejská a 28. října. Další uzavírka je v jablonských pasekách. Až do konce září jsou neprojezdné ulice Vysoká a Křišťálová. Město tam nechává opravit vodovodní přípojky.
4: Nejdéle potrvá omezení v ulici Ivana Olbrachta v části Mšeno. Až do 15. října tam bude uzavřený úsek před domy s číslem popisným 17 a 21. I tam město opravuje vodovodní přípojky. Provoz autobusové dopravy práce neomezí. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Liberec vybudoval nová parkovací stání na sídlišti Františkov. Informovalo o tom město na sociální síti. Celkem 16 míst vzniklo jako součást oprav nové ulice. V místě jsou kromě parkoviště taky nové chodníky, povrch i bezpečný přechod pro chodce. Prozatím město opravilo první část ulice. Zbylý úsek dělníci opraví v příštím roce. I tam přibydou nová parkovací místa.
4: Nedostatek parkovacích míst je podle magistrátu na většině libereckých sídlišť. Prozatím to řeší úpravami značení. Některé ulice například zjednosměrnil. Na dalších místech zase parkovací stání vyznačil čarami. Například na sídlišti Broumovská vznikla oficiální parkovací místa tam, kde lidé pravidelně stáli i přesto, že to bylo nelegální. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října. Oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na více než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje. Knihovna měla být otevřená už od začátku září. Přívalový déšť ale poničil stěny, část nábytku, počítačové systémy a zhruba 1000 knih. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Rusko se zatím k incidentu nevyjádřilo.
2: Počasí.
3: Noci bude většinou oblačno, k ránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 5 až 2 stupně. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat a teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V České Lípě v okružní ulici havarovala 2 osobní vozidla, na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždíte opatrně. A v obci Studenec na Semelsku havaroval motocykl, na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Příjemné pozdní odpoledne 23. září, jsou 4 minuty po 17. a je tady první podzimní den v kraji v Českém rozhlase Liberec v letošním roce. A na co se v následující hodině zaměříme? V Liberci je aktuálně 5 asistentů prevence kriminality. Město teď na službu získalo příspěvek od ministerstva. Škody způsobené kůrovcem budou letos v Krkonoších menší než v předchozích letech. Další témata otevře Iveta Bláhová v souhrnu regionálních zpráv už za pár minut a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: SOS Český ráj. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Ulibic. Podle ní byla tato severní varianta vybrána na základě chybných podkladových studií. Přednost prý měla dostat jižní varianta po silnici číslo 16, uvedl mluvčí koalice spolku SOS Český ráj Jan Piňos.
1: Pokud jižní varianta by stála 16 miliard a severní 40, tak to je rozdíl, jak je možné, že ministr plýtvá veřejnými prostředky a nevadí mu.
0: Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj ještě letos přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia budou pro studenty oboru, o které mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka. Více informací přidáme už za chvíli. Liberecká záchranná stanice Archa poptává noviny a letáky do příbytků pro ješky, kde můžou nosit noviny nebo letáky, které mají po rozložení velikost minimálně A2. Stanice využije také role a štosy savého balicího papíru. Za posledních 6 týdnů přijala celkem 114 ješků. O 40 z nich ještě pečuje, zbytek vypustila do přírody. Pokud lidé malé ješky najdou, neměli by je automaticky sbírat, říká vedoucí Archy Ivana Hans-Venclová.
2: Ideálně, když ho třeba nafotí, natočí kousek videa, pošle nám to, my podle toho posoudíme stav toho zvířete, zjistíme také ty okolnosti, takže tam je mnoho kritérií.
0: Okroužky středisek volného času v Libereckém kraji je letos opět zájem. Střediska v letošním roce přidala nové kroužky nebo nabídla více termínů. Například Žlutá ponorka v Turnově nabízí 90 kroužků, o 10 víc než v loni. Libertin v České Lípě má kroužky naplněné asi z 85%. Jak jsou na tom dalších městech, se dozvíte v této hodině. Řidiči v Novém Boru na Českolipsku si musí dát pozor na nový parkovací režim. Na parkovišti vedle Krystalu a parkovišti Generála Svobody u městské knihovny jsou nově vyžadované parkovací hodiny. Oznámilo to vedení města na webových stránkách. Cílem je zajistit větší rotaci aut a lepší krátkodobé parkování v centru. Časové omezení platí pouze ve všední dny od 8 do 17 hodin a maximální doba parkování je 60 minut.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Krásné pozdní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Jestli bude krásný i zbytek dne a jak bude vypadat zítřek, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme nejprve probrat zbytek dneška a noční počasí. Co čekáme v libereckém kraji?
2: No, tak teďkon máme v libereckém kraji, dalo by se říci, opravdu hodně málo oblačnosti. Teploty také tomu odpovídají, celý den slunečno. Teploty se nám na Českolipsku dostaly dokonce až k přes 18 stupňů Celsia. A vypadá to, že takhle teďkon zůstane do těch večerních hodin a maximálně začne přibývat později večer oblačnost vyšších pater.
1: No a jaké můžeme počasí očekávat ráno a během celého zítřejšího dne, kterým je čtvrtek 24. září?
2: Tak potom k ránu už bude oblačnost přibývat více. Očekáváme, že už po ránu budeme mít nějaké oblačno až zataženo, ranní teploty 9 až 6 stupňů Celsia a zítra se pak těch ranních a dopoledních hodinách určitě dočkáme deště. Později přeháně, zítra zkrátka bude úplně jiný den než dnes, bude většinou pod mrakem, s občasným deštěm s přeháňkami a teploty pouze do 15 stupňů Celsia.
1: Takovéto vyhlídky nabízí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji, máme 9 minut před 17:30 a teď tady máme takovou malou vějičku pro všechny, třeba i budoucí studenty středních odborných učilišť a maturitních oborů. Na stipendijních programech pro vybrané střední školy rozdělí Liberecký kraj do konce roku přes 4 miliony korun. Ta podpora se týká 27 oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce veliký zájem, ale hlásí se na ně málo uchazečů a právě stipendia mají zájemce víc motivovat k tomu, aby si daný obor vybrali ke studiu, a podrobnosti zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Stipendijní program funguje v Libereckém kraji od roku 2010. Nejdřív v něm bylo 6 učebních oborů, které se potýkaly s minimálním zájmem studentů, a to i přesto, že tedy zaměstnavatelé měli o tyhle absolventy velký zájem. Šlo tehdy o obory strojní mechanik, tesař, nástrojař, zedník, výrobce a zušlechťovatel skla a řezník. Postupně se ale stipendia rozrostla ještě o další obory, aktuálně jich je tedy 27 na 14 různých krajských středních školách.
0: A jaké obory se tam tady nyní objevují?
1: No tak stále vedou ty technické a řemeslné obory, ale velká poptávka je na trhu práce také po kuchařích, ošetřovatelích ve zdravotnictví. Chybí také krejčí, pekaři, zahradníci, zedníci, elektrikáři nebo zlatníci. Na řadě škol se díky stipendijnímu programu podařilo některé obory vlastně udržet v chodu, třeba obor lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva na hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu. Díky stipendiím se na něj začalo hlásit víc žáků, kteří pak nebudou mít po škole problém sehnat práci, říká vedoucí praktické výchovy Luděk Mazánek.
2: Naši žáci můžou po skončení tohoto oboru jít za prvé. Když se jim chce učit, tak můžou jít na nástavbu, to znamená, můžou si dodělat maturitní nástavbu, to je jedna věc. Druhá věc, můžou jít pracovat technické službám, ač mají řidiče skupiny T a plus mají vlastně papíry na motorovou pilu, křovinožnu a tak dále. Můžou jít pracovat do lesa k lesnickým firmám, můžou si vlastně vytvořit svoji vlastní firmu.
1: Jenom pro zajímavost dodám, že před 10 lety se na obor lesní mechanizátor hlásilo 10 zájemců, teď je to víc než dvojnásobek.
0: A kolik peněz může takový student na krajském stipendiu získat?
1: Tak to je různé, protože ta stipendia jsou dvě, jednak motivační, aby ten obor opravdu studovali, a jednak prospěchové. To motivační je ve výši 500 korun měsíčně, přičemž ale žáky nesmí za ten měsíc chybět víc než 25 hodin a nesmí mít žádné kázeňské prohřešky. Prospěchové stipendium se pak vyplácí za pololetí a je odstupňované, tedy v prvním ročníku je to 1000 korun, ve druhém 2000, ve třetím 3000 a oboru čtyřletých 4000. Celkem se tak vlastně žák na tom tříletém učebním oboru může přijít ve výsledku na 27 tisíc korun, v případě maturitního oboru je to 40 tisíc korun. Aktuálně jsou takto podporované dva maturitní obory, a to agropodnikání ve Frýdlantě a potom technologie silikátu na sklářské škole v Železném Brodě.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Český rozhlas Liberec vám i minutu po půl šesté dělá společnost a následující chvíle ve dni v kraji budou patřit asistentům prevence kriminality. Ti slouží jako spojka mezi strážníky, obyvateli a lidmi ze sociálně vyloučených lokalit a mají za úkol především předcházet konfliktům a přestupkům. V Liberci působí od roku 2018 a město chce službu udržet i nadále. Počet ale navyšovat nebude, a to i přesto, že získalo dotaci od ministerstva vnitra. Na podrobnosti se dopoledne zeptala redaktorky Kateřiny Kubíčkové Iveta Kalátová.
1: Kolik je aktuálně v Liberci asistentů?
2: Celkem 5. Tolik asistentů bylo vedení města ochotné platit z vlastního rozpočtu po tom, co v loni v listopadu skončil evropský dotační program. Z něj město čerpalo peníze na asistenty od roku 2018. Podle výše příspěvku se taky v průběhu let měnil jejich počet. Na začátku jich bylo 5, potom 10. Později magistrát snížil počet na 8 a v loni po skončení dotace ubral ještě další 3.
1: A proč se počet aktuálně nebude měnit?
2: Podle primátorovy náměstkyně Martiny Teplé, zvolené za hnutí ANO, je dotace koncipovaná tak, že má sloužit na spolufinancování stávajících asistentů. Od ministerstva vnitra dostane Liberec zhruba 1 milion 100 tisíc korun. Roční náklady na provoz služby odhaduje na 2 miliony 300 tisíc. Dotace tak pokryje přibližně polovinu. Magistrát zároveň nechce podle Teplé počet asistentů zvyšovat, protože neví, zda na ně bude ministerstvo přispívat i v dalších letech.
1: Co přesně mají asistenti ve městě za úkol?
2: Vyráží především tam, kde hrozí konflikt nebo narušení občanského soužití. Jejich úkolem je předejít konfliktu nebo přestupku. V parcích například upozorňují návštěvníky, aby po sobě uklízeli a nepřespávali na lavičkách. Často působí taky v sociálně vyloučených lokalitách, kde komunikují s obyvateli ubytoven i starousedlíky. Situaci můžou prověřit, zdokumentovat a lidem vysvětlit, jak mají postupovat. Podle potřeby se následně obracejí na městskou policii, nemůžou ale udělovat pokuty.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Českém rozhlase Liberec jsme si zaspívali s Martou Kubišovou a když už jsme rozespívaní, možná si vzpomenete na písničku, ve které se praví, že kůrovec je surovec. No ale zdá se, že na východě našeho regionu to s kůrovcem letos není tak zlé. Kůrovec je tento rok zatím v Krkonoších podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou a letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Aktuální údaje zveřejnila zpráva národního parku. Lesníci ale mají obavy z příštího roku. V lesích je sucho, chybí voda a to by mohlo k jeho novému množení přispět.
1: Jsme v lese nedaleko Špindlerova mlýna. Stojíme v místě, kde kůrovec byl.
2: Tady to oko, které vidíte, ty pařížsky, to je pozůstatek kůrovcového oka, kde se vyskytnul kůrovec. Včas jsme ho zachytli, protože je to, jakoby, dá se říct, na očích.
1: Vysvětluje lesník Pavel Zázvorka. Lesníci chodí po lese a snaží se toho brouka, když to řekneme, odhalit.
2: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Včasný zásah je potřeba.
2: Ten kůrovec je potřeba monitorovat, hledat a zpracovávat. A za svoji éru 40 letou je to stěžejní věc a byl, je a bude ten kůrovec, takže jsme nikdy stejně ho nevyhubili tak, aby nebyl.
1: Letos toho kůrovce tady v Krkonoších nebylo tolik, jako v předchozích letech.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při, řekněme, obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%.
1: Říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
3: Když kůrovce bylo opravdu hodně někdy mezi lety 2019-2022, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví. Tedy ten letošní rok je opravdu zjevně vidět pokles.
1: Lesníci už nyní mají obavy z příštího roku, kdyby se toho kůrovce právě kvůli letošnímu suchu mohl objevit víc.
3: Ta situace, jaká je a to, co vidíme pro příští rok, určitě nenechává lesníky v klidu. Zdaleka si nemůžou říct, máme hotovo, dáme ruce do klína a budeme příští rok úplně v pohodě. Naopak, lesníci jsou velmi obezřetní a v příštím roce vědí, že je bude čekat velmi tvrdá práce.
1: Důležitými opatřeními jsou lapače a lapáky.
3: A abychom nepostupovali jak v minulém století, kdy se všechno psalo v ruce nebo potom později do excelových tabulek, tak dneska už naši lesníci mají moderní aplikaci, které zaznamenávají vlastně všechny údaje, které mohou z toho daného lapače vyčíst a tím pádem jsme schopni vlastně i predikovat ten vývoj v té lokalitě.
1: Jaká situace bude v příštím roce s tímto nebezpečným broukem, bude záležet na počasí. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: věcí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec a s ním samozřejmě i Den v kraji. Většina domovů dětí a mládeže zahájila v tomto týdnu činnost kroužků. Podle dat ministerstva školství je středisek volného času v České republice asi 340, několik z nich i v Libereckém kraji. Mají už kroužky naplněné kapacity? I na to se dopoledne ptala Iveta Kalátová redaktorky Anny Podhorné.
1: Dobré dopoledne, je to tak, děti už měly možnost po škole na kroužky vyrazit a vyzkoušet třeba úplně nové, které lektoři připravili.
2: No a které novinky tě zaujaly?
1: Třeba Jablonecký vikýř nabízí nově cukrářský kroužek, Turnovská žlutá ponorka, kroužek 3D tisku a v Libertinu v České Lípě je možné stát se modelářem železnic. Střediska volného času nabízí jazyky, umění i sport. A i když název napovídá, že hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež, řada kroužku je dostupná všem věkovým kategoriím, nebo naopak zaměřená jen na dospělé.
2: Tak víme, že o zájmové kroužky bývá každoročně velký zájem. Jak je tomu letos?
1: Podle informací ze středisek je o kroužky tradiční zájem někde i vyšší. Na některých kroužcích jsou ale ještě volná místa, nebo do nich přijímají náhradníky. Dá se shrnout, že dětí se hlásí podobné množství a kroužky jsou podobně zaplněné. V Libertinu v České Lípě je podle jeho ředitelky Štěpánky Mimrové zaplněnost mezi 80% a 90%. O jaké kroužky je největší zájem ve Vikýři v Jablonci nad Nisou, říká jeho ředitelka Martina Šípková.
3: Standardně evidujeme velký zájem o kroužky pro menší děti. Máme třeba obsazený 3D tisk, máme obsazený dívčí klub, fantazie, fotoklub. Tam, kde to šlo, tak jsme navýšili kapacitu a přidali ještě jeden termín. Ale to je i velký zájem o zvířátka, o chlupatá zvířátka, které mývaly jeden, maximálně dva, a letos nabízíme 4 už.
1: I Liberecký větrník nabízí kroužky ve více termínech, dohromady jsou jich desítky. Velký zájem evidují podle ředitele Tomáše Zakouřila v Žluté ponorce v Turnově. Letos navýšili počet kroužků na 90, i tak měli, když jsem s ním mluvila, dohromady asi 70 náhradníků.
2: Slyším tedy, že zájem tedy je kroužky, ale přece jenom něco stojí.
1: Ano, i když se na financování středisek volného času podílí stát a zřizovatel, kroužky mohou pro rodiče znamenat nemalé výdaje. Na sportovní kroužky je možné využít příspěvek zdravotních pojišťoven a pomoci může také projekt Darujme kroužky dětem. Na toto pololetí začal rozdělovat příspěvky minulý týden, vysvětluje vedoucí projektu Marek Havrlík.
4: Už rozdělil 4,5 milionu korun. V současné chvíli jsme tedy podpořili přes 3000 dětí a už se nám utvořila fronta o několik stech dětí. Pozorujeme tak nárůst žádostí oproti loňskému roku.
1: Do projektu je možné se zapojit i z druhé strany a někomu možnost navštěvovat kroužek darovat. Víc informací o projektu zájemci najdou na webu darujmekroužky.cz.
0: No a u dětských kroužků jsme udělali také tečku za dnešním Dnem v kraji. Po 18. hodině vás čeká setkání u mikrofonu, kde to dnes bude vypadat jak na lékařském koncíliu, protože v jedné místnosti se sejdou dětský ortoped Jan Charvát a lékařka z lázní Bělohrad Jitka Ferbrová. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledni se budu těšit opět na vlnách Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
5: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Soukromý investor plánuje v Ralsku obří datové centrum. Liberecký kraj přidá další 4 miliony korun na stipendijní programy ve školách. Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy je připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. V průmyslové zóně v Ralsku plánuje soukromý investor výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci. Mělo být o 6 datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 MW, což odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů na životní prostředí takzvanou velkou EIA. Podle vedení Libereckého kraje je potřeba posoudit také kumulaci s dalšími záměry ve stejné lokalitě. Kraj například na nedalekém letišti připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj ještě letos 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakírník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo ve druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zůrách. V předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstávají 7 parcel. Vítězové dražby už zaplatili městu polovinu kupní ceny, zbytek po kolaudaci infrastruktury. Město navíc každému staviteli vrátí 150 tisíc korun, říká vedoucí odboru rozvoje města Petr Ponikalský.
4: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům. Je tam kompletní infrastruktura, vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, optická síť, komunikace s veřejným osvětlením a doplňková zeleň.
2: Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval také Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno, k ránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 5 až 2 stupně. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, a to hlavně na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v ulici Krejčího havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tudy opatrně. A v Kamenickém Šenově v ulici Kostelní havaroval cyklista. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
5: Dobrý den, vítám vás v pořadu Setkání u mikrofonu a přímo od mikrofonu vás zdraví lékařka a manažerka Lázní Bělohrad AS Jitka Ferbrová. A se mnou je tu můj dnešní host, pan doktor Jan Charvát, dětský ortoped a v podstatě takový trošku doajen dětské ortopedie, protože už něco v tomhle oboru zažil. Takže já vás vítám, pane doktore.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A ten dnešní rozhovor nebude tak úplně zdravotnický. Dotkneme se různých témat, které tak lehce nebo nepřímo souvisí s ortopedií. Spíš možná jsou to zajímavosti, které zajímají nejenom mě, ale i hromadu našich posluchačů. Je to něco, čeho jsme se dotkli, třeba pokud jsme někdy četli nějaké historické romány. Takže jsem zvědavá, jestli to téma bude zajímat i vás.

0: Pane doktore, vy jste dětský ortoped a řekněte mi, jaká cesta vás vedla k tomu, že jste dětský ortoped. Já, pokud si vybavuji, tak vlastně naše generace neměla možnost vybrat si ortopedii jako první obor, aspoň v době, kdy já jsem studovala, a můžu asi přiznat, že vy jste ještě o malinko starší, tak vlastně ortopedie byla nástavbovým oborem. Takže vlastně čím vy jste začínal, nebo co jste vystudoval a jak jste se k té ortopedii dostal?
1: Ta moje profesní cesta začínala poměrně klikatě. Já nevím, jestli si vybavujete hru Václava Havla Audience, kdy on se stylizoval do role Ferdinanda Vaníka, spisovatele, který byl zaměstnáván v Trutnovském pivovaře, a Sládka mu tehdy hrál Pavel Landovský. A za tu hru několikrát mu říkal, to jsou ale paradoxy, a přesně takhle začínala moje kariéra. Já jsem vůbec nechtěl být ortopedem. Já jsem celá studia lékařské fakulty chodil na oční kliniku a plánoval jsem být očním lékařem. Takže jsem v rámci té pomocné vědecké síly docházel na katedru fyziologie k geniálnímu profesoru Peregrinovi a na oční kliniku. A vlastně 4 roky jsem se připravoval na kariéru očního lékaře, ale protože to bylo v době totality a můj otec nebyl úplně nejspolehlivější element, tak když jsem měl končit studia na lékařské fakultě a na oční klinice pro mě bylo skutečně místo, které plánovali pro mě, tak se ukázalo, že jaksi funkcionáři strany ve pozici šéfa kliniky a děkana si přeze mě budou vyřizovat nějaké svoje účty a prostě to místo by bylo pro kohokoliv jiného, ale ne pro mě. Takže já jsem se ocitl v situaci 2 měsíce před promocí, kdy místo očního lékařství jsem si měl najednou vybrat nějaký jiný obor, a takže to byl takový první paradox, a v té době se na ortopedické klinice náhodou uvolnilo místo. No, protože přednostná ortopedické kliniky, tehdy pan profesor Fiala mě znal z těch vědeckých konferencí studentských, protože ty moje první přednášky a publikace byly z očního lékařství, tak mi nabídl místo na ortopedické klinice.
0: Teď jste mě teda dostal, protože naopak jako chirurgie a ortopedie za mě vždycky byly takové ty královské obory, na které se dostávalo těžko, zatímco oční bylo trošičku jako podřadné. Takže vy jste tam šel rovnou.
1: A to byl ten druhý paradox, kdy vlastně 2 měsíce před promocí jsem se ocitl na ortopedické klinice, kde se na mě zase dívali jako na protekčního synka, který tam 6 let se nepřišel ani ukázat, a pak jim řekne, že tam vlastně bude nastupovat za 6 týdnů. Takže se na mě dívali ze začátku skrz prsty. Já na té klinice pořád nikoho neznal, protože jsem chodil celá ta léta na oční kliniku, ale samozřejmě
0: Ale oni usoudili pravděpodobně, posluchači vás nevidí, ale figurálně vy jste vysoký, silný chlap, takže v podstatě možná si říkali, že ta ortopedie, kde musíte držet ty háky a tahat to silou, tak možná, že jste měl předpoklady, proč si vás vybrali a proč vás posunuli na tuhle pozici.
1: A pak jsem do toho kolektivu zapadl, takže to bylo všechno v pořádku, a vlastně tím největším paradoxem z toho, a proč o tom asi mluvím, je, že za těch 45 let mé kariéry mě to nikdy nemrzelo.
0: Což je že
1: vlastně jsem tu dětskou ortopedii nebo ortopedii jako takovou a pak specializaci dětskou ortopedii pak už pojal úplně jako za obor, který mě celou tu kariéru naplňoval a velmi se mi líbí.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak vy jste se dostal k té dětské ortopedii?
1: Já jsem začal na ortopedické klinice a absolvoval jsem takové to povinné kolečko na oddělení dospělé, na septické a i na dětské ortopedii. A ta dětská ortopedie mě velmi zaujala tou svou povahou, protože to je úplně jiný obor než dospělá ortopedie. Dospělá ortopedie už většinou řeší nějaké následky. Následky poranění, následky špatného srůstu končetin, artrózy. Už řeší nějaké následky, ale dětská ortopedie, to je vlastně obor, který pracuje dopředu, který těm dětem umožňuje, aby co nejdéle a co nejlépe strávili svůj život bez deformit, aby modeluje jim klouby tak, aby vydrželi na celý život, modeluje jim nohy, klenby, osy dolních končetin.
0: To znamená, že v podstatě tím, že se diagnostuje nějaký nebo nějaký malý problém, větší problém už jako preventivně, tak vlastně ta dětská ortopedie koriguje tyhle ty vady tak, aby se s nima v budoucnu jako v tom dospělém životě daleko lépe žilo.
1: Operujete vlastně dopředu, do života toho dítěte. Tak je to disciplína krásná, musíte mít rád děti. Musíte mít rád děti,
0: to bude.
1: Protože s
0: ale
1: nimi
0: vy jste byl velice oblíbený dětský chirurg, dětský ortoped. Já jenom přidám jako takovou drobnou poznámku, že v podstatě vaše ambulance fungovala leckdy až do nočních hodin, protože opravdu těch zájemců a těch jako pacientů jste měl tolik, že bylo těžké odmítat a právě protože to jsou děti, tak si člověk jako nedovolil nechat je na pospas tomu systému a je to fajn, když se objeví lékař, který má tu práci ještě navíc rád.
1: A ty děti vás osloví prostě tím svým, co vydrží. Oni vydrží leckdy velké operační výkony, jsou motivované, jsou nesmírně trpělivé a je s nimi někdy nehorázná legrace. A je to úplně speciální disciplína, která se vám pak odvětší během života.
0: Tak možná ještě i v té dětské ortopedii tím, že to je do určité míry preventivní obor, tak není ta dětská oblast tak smutná, jako potom ty jiné dětské obory, kde už řešíte fakt vážná onemocnění.
1: A jestli mohu, ještě je to velmi privilegovaný obor, protože je v něm veliká symbolika. My jsme operovali hodně dětí třeba s neuroortopedickými vadami, dětskou mozkovou obrnou, které měly kontraktury, nemohly se narovnat, s myelomeningokely, rozestupem páteře a míchy. A vidíte ty děti, které k vám přijedou na vozíku nebo na lůžku a vy, když jim dokážete pomoci, tak to jsou děti, které najednou se postaví, najednou se rozchodí. A vlastně ten moment je takový magický, že díky té ortopedii, ne díky mně, ale díky tomu, co dětská ortopedie zvládá, tak vidíte ty pacienty vstávat a chodit.
0: Ne, tak to je to pozitivní, je to optimističtější než zbytek medicíny, který je potom kurativní, to asi ano.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
8: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: My si dneska vyprávíme s panem doktorem Janem Charvátem o dětské ortopedii a o ortopedii vůbec. Pane doktore, mně utkvělo ze stáží na ortopedii, na dětské ortopedii, takový ten obrázek dětí, kdy vlastně byly velké dětské postýlky, v tom leželo dítě, na postýlce byla konstrukce a ty děti byly zavěšené za nožičky. V podstatě se v té postýlce motali jak pavoučci, protože ruce a trup měli volný, ale ty nohy měly neustále zavěšené na té konstrukci. A mně to připadalo jako neskutečné týrání těch dětí, ale jako co to bylo vlastně za onemocnění? Proč se předtím používaly tyto metody a jak se to vlastně řeší dneska? Nebo dneska už tenhle problém v podstatě se neobjevuje, nevyskytuje?
1: Je to metoda, která se říká vertikální trakce, vypadá velmi násilně, velmi nepohodlně.
0: A u čeho vlastně, u jakých diagnóz?
1: Používá se, když děti mají vykloubené nebo polovykloubené kyčle. A je to metoda ve skutečnosti, ačkoliv vypadá trošku brutálně, ale určitým šetrným tahem, který nejdřív je svislý a potom to má určitý algoritmus a pak se ten svislý tah převádí do postupného roznožení a tím se velmi šetrně zakloubí kyčelní klouby.
0: To znamená, že se nemusí operovat, ale jak dlouho tam ty děti visely na téhle konstrukci?
1: Ty děti většinou tam bývaly 6 týdnů.
0: No.
1: A to musím zase přiznat, že to byl ještě výdobytek našeho dřívějšího socialistického systému, který nepočítal náklady, nepočítal cenu. Takže ten humánní způsob vydržel poměrně dlouhou dobu. Dnes samozřejmě i pro komfort těch dětí, komfort rodin, se ten interval trošičku zkracuje. Takže dnes to jsou většinou 3-4 týdny, protože to nejde udělat násilně, nejde to udělat rychleji, protože tam riskujeme, že poškodíme prokrvení toho kyčelního kloubu a může dojít k jeho deformitě.
0: Takže to znamená, že i dneska se i tahle dneska metoda v podstatě používá.
1: Tak, když bych vás vzal na oddělení ortopedické kliniky, vždycky tam aspoň 2 nebo 3 děti na těchto trakcích budou. Mám velký kredit vždycky k těm dětem, že to vydrží a k jejich maminkám, protože i na těch postýlkách je vydrží kojit a nějakým způsobem to zvládají, což myslím, že máme k mamkám velkou úctu.
0: Nedovedu představit jako dnešní děti a dřívější děti, protože ty děti se na to zadaptovaly a v podstatě si byly schopny hrát a jíst, učit se v téhle poloze. Dnešní děti jsem si myslel, že jsou jako méně odolné, ale to jste mě překvapil. Já si myslel, že dneska už tahle ta metoda vlastně zmizela, že už se dneska tyhle ty problémy operují.
1: A po tom intervalu se to miminko vezme na operační sál, udělá se takzvaná artrografie, to znamená, do toho kyčelního kloubu se vstříkne trošku kontrastní látky a zjistí se, jestli ta repozice, to srovnání té polohy je úspěšné, a nebo jestli se musí operovat.
0: Takže se operuje až jako, jako druhý sekundárně. Není to první, tak. Není to první
1: a
0: volba.
1: A v případě té úspěšné repozice toho srovnání to dítko dostane takzvanou sádrovou spiku. To jsou takové sádrové kalhotky, zhruba zase na 6 týdnů a pak se dolečuje v pavlíkových třmenech.
0: Jo, to už jsou ty klasický.
1: Sleduje se samozřejmě dál. Takže i dnes, a někdy je nám trochu smutno, protože tento způsob je fakt šetrný, opravdu šetrný. A někdy je nám smutno, když slyšíme od kolegů třeba ze Spojených států, že tam by to nikdo nezaplatil. Takže tu metodu, která je šetrná,
0: to znamená to, že vlastně dítě leží v postýlce a
1: blokuje postýlku a blokuje drahé lůžko a blokuje personál, tak někdy to tam zvládají doma, kdy tam jezdí pracovní děti. Právě, takže je to pořád způsob, který není úplně komfortní, ale velmi šetrný a pro léčbu těch kyčlí skutečně šetrný.

0: Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
1: Tak to další téma je trošku jiné. Já jsem využila příležitosti, že tu mám ortopeda a protože miluji romány s historickou tématikou a měla jsem období, kdy jsem vyhledávala japonská a čínská témata a vždycky, když jsem narazila na poznámku nebo na popis toho, jak vlastně Číňané deformovali nohy, vlastně chodidla těm ženským členům rodiny jenom proto, aby měli dokonalou velikost chodidel, aby byly lépe provdatelné, aby vlastně v těch vyšších kruzích obstály. Tak jsem se vždycky zajímala o to, jakým způsobem mohli deformovat chodidlo natolik, aby dosáhli poloviční velikosti chodidla. Protože oni popisovali, že vlastně ty ženy z těch bohatých čínských rodin, aby chodili drobnými krůčky a aby se jakoby vznášeli, oni tomu říkali zlaté lotosy, golden lotos, tak ty zlaté lotosy byl znak té vyšší společnosti. Jaký je ortopedický podklad? Co se dělo s tou kostí? Co udělali s tím chodidlem, aby dosáhli toho kýženého výsledku?
2: Z ortopedického hlediska to byl velký problém a velké trochu týrání, když to tak řeknu. Ale patřilo to k té kulturní stránce té společnosti, tak jak říkáte, z úspěšných, z bohatých, z prestižních rodin, ta děvčata neměla vlastně jinou šanci. A je to metoda, která je poměrně násilná. Už ta děvčata jim vyvazovali nožky mezi 4. a 9. rokem, ale není to jako, když si představíte balerínu v Národním divadle, že stojí na špičkách.
1: Nejsou to piškoty,
2: ale představte si to, že stojíte na schodu a polovinou chodidla, tou zadní částí patou stojíte na tom schodu a teď jako kdybyste tu přední část kolem toho schodu postupně vyvazovala do 90-stupňového zaúlení. Do 90 stupňů. Takže v tom nártu vlastně se ta noha ohnula 90 stupňů do plosky.
1: No.
2: A pak ještě ty prsty vyvazovaly jako úplně pod tu plosku a zůstával rovný jenom palec. Takhle to fungovalo, protože ideál byl, aby ta nožka měřila méně než 10 cm. A to byla metoda poměrně, oni to dělali graduálně, postupně, vyvazováním několik let.
1: To znamená, nelámali to?
2: Ne, vyvazovali postupně, až do těch 90 stupňů. Takže ty ženy mohly chodit vlastně jenom po těch špičičkách a
1: proto
2: taky tomu odpovídala speciální produkce obuvy, že vlastně oni obouvali jenom ten palec a ty prsty a museli chodit po špičkách, takže měli bolesti, defekty, otlaky. Byla to metoda, která byla skutečně na to, že se udržela tisíc let. A to se mluví o tom, že to fakt tak opravdu fungovalo takovýmto způsobem tisíc let a že ty ženy z těch úspěšnějších nebo z těch prestižnějších rodin neměly jinou možnost. Oni zmiňovali, že tam, kde by se to neudělalo, tak té ženě, té dívce se každý smál, že má velkou nohu, že má neforemnou nohu, že jako kluk je obtížně provdatelná. Takže to byla skutečně tisíciletá tradice. A když jsem si o tom četl, tak vlastně se zakázala až v roce 1912, ale boty pro tyto lotosové nožky se vyráběly až do roku 1999.
1: Protože do růsty generace, které tomu prošly, tak vlastně museli mít. Takže. A to je právě to zajímavé. V podstatě oni to popisovali hrozně poeticky. Psali, že ta žena se pohybuje jako něžný vrbový proutek v jarním vánku. Na druhou stranu, já myslím, že tam byla možnost, že se pohybovali pravděpodobně jenom podobně, protože jakákoliv další činnost a další chůze byla omezená a ty dokumenty vlastně popisovaly i to, že vy ohnete prsty pod chodidlo. To znamená, že to je prostor, který se velice těžko ošetřuje, omývá. Tam dost často i ty ženy umíraly na nějaké infekce, na defekty a na to, že se neúplně ideálně podařilo ty nohy ošetřovat. To byla ta povinnost denní. Je to něco, jako čemu se u nás říkalo třeba koňská noha? Dá se to k tomu přirovnat, k tomu defektu, který vznikal pak u nás spíš jako náhodou?
2: Trochu ano, ale koňská noha vzniká ohnutím celé té nohy.
1: V kotníku vlastně.
2: V kotníku. Mm-hmm. Tam už začíná to ohnutí v kotníku. Ale tady ten kotník byl postaven vodorovně, normálně, pata byla vodorovně a jenom v tom přednoží se to úplně zalomilo. Takže těm chudákům, těm ženám nezbývalo, než chodit drobnými krůčky, šetřit jimi. A někde se zmiňuje právě, že i to byl jeden z těch účelů, aby ty ženy byly vázány na domácí režim a domácí a nechodili nikde moc daleko.
1: Neutekli.
2: Buchvísky právě.
1: Je to
2: takže
1: no.
2: Takže to je pak ten paradox, další paradox, kdy se to nazývalo jako ano, že to je skutečně něžná chůze, jako když se vánek.
1: To je eufemismus.
2: Ale kdybychom si mohli poslechnout ty ženy a jejich komentáře tak k tomu,
1: asi by to
2: poetické úplně nebylo.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: A když už jsme se dotkli různých takovýchhle zajímavostí, tak potom teda tím, že různé kultury mají různé zvyky, tak třeba mě napadá na hranici Thajska a Myanmaru, že kmeny, ty jejich ženy si kovovými kroužky zvedají vlastně hlavu natolik, že si prodlužují část krku a ty obratle se od sebe odtahují. To je další. Možná se dnes zabýváme takovými trošičku jako exotickými nebo extravagantními tématy, ale to je to samé, jako najednou v podstatě uměle vytváříme cosi, co tomu tělu není přirozené. Ty ženy si různými kroužky nastavují krk a vytahují tu hmotu těch krčních obratlů nebo ty mezery zvětšují natolik, že pak ta hlava, kdyby neměla tu oporu toho prstence, tak by pravděpodobně nedržela pevně na těch krčních obratlech. Jako i to není úplně přirozená situace.
1: Oni je nesmí pak nikdy sundat, ty kroužky, oni je nemohou odstranit, protože přesně jak říkáte, ta nestabilita té krční páteře by je úplně ohrožovala.
0: A v našich podmínkách třeba korzety.
1: Taky to bylo dobré škrtidlo, protože čím užší pas, tak tím se to počítalo více, ale i v našich tradicích docházelo například k tomu vyvazování třeba do povijánu, jak se vyvazovala miminka do zavinovačky a vlastně byla úplně natažené dolní končetiny rovnoběžně u sebe, tak to také trvalo dlouho, než se ten tradiční způsob vyvazování, než se převrátil už, aby se miminkům nechávala volnost a naopak trochu dávalo to široké balení, protože když to miminko vyvážete, takže má po porodu, už se začínalo hned po porodu, protože se nosili v zavinovačkách
0: a
1: čím těsnější, tím lepší, přesně. Ale to právě je poloha, která přímo ohrožuje vývoj kyčelních chloubů. Protože každé miminko vlastně, když se rodí, tak má v sobě ještě několik týdnů v něm koluje ten hormon relaxín od maminky, kdy se na konci těhotenství vylučuje ten hormon relaxín, aby se rozestoupila pánev, umožnil se porod a ten dělá vlastně, že ty tkáně jsou volné, nestabilní, což pánvu vymyslel, aby ženy
0: se tam
1: šetrně rodily, ale i v tom miminku pak koluje a když dáte nožičky úplně k sobě, tak ty kyčle jsou nestabilní a může se a v řadě případů docházelo jaksi k porušení vývoje zvlášť těch kloubních jamek, těch stříšek.
0: To znamená, že v době, kdy se vyvazovaly ty, nebo ty děti motaly do těch povijanů, tak bylo daleko víc komplikací dysplazí kyčelních kloubů.
1: A vlastně, vývoje.
0: To znamená, že i tahle generace teoreticky trpí trošku víc potom těmi následky.
1: A to zase je vysoký kredit českomoravské, československé ortopedie, že přišla generace velikánů, profesor Frejka, profesor Pavlík, kteří přišli s tím, že tato poloha přímo ohrožuje děti a ty kyčelní klouby, takže na celém světě se dnes používá pořád Frejkova peřinka,
0: Pavlíkovi
1: třmeny. Kam přijedete do Ameriky, do Japonska, všichni znají Pavlíkovi třmeny a to přesvědčit tu společnost, že to vyvazování do toho těsného povijanu nedělá dobře, taky trvalo řadu let a řadu dekád, než to bylo akceptováno, že vlastně pro miminko je daleko lepší poloha s nožičkami od sebe, s rozkročenými koleny, která daleko lépe stabilizuje kyčelní klouby.
0: Takže nejenom ty Číňani vlastně deformovali ty své generace, ale i ta naše česká kotlina nebo
1: naše
0: evropská
1: česká kotlina.
0: Měla taky
1: ale
0: své.
1: To nebylo jenom u nás, to bylo třeba v Japonsku, v Mexiku, u indiánských kmenů, tam to takto dělali a já jsem měl možnost být 6 týdnů v Japonsku na stáži. Kamkoliv jsme přijeli a když jsme řekli, že jsme z Čech, Československa, tak všichni říkali, vy jste zlatí, svatí, vy jste naučili Japonce zlomit tuhle tu tradici a ukazovali nám všude grafy, jak měli vysoký výskyt těch dysplazí a potom, kdy zavedli toto široké balení, jak to prudce
0: klesalo.
1: Všude Československo, to byli všichni nadšení.
0: Tak to jsou zase docela zajímavé informace a přece jenom jsme v něčem světoví.
1: Jsme.
0: Takže my si dál povídáme s panem doktorem Janem Charvátem o ortopedii tak trošku jako medicínsky a trošku i nemedicínsky, aby jsme se dotkli různých zajímavých aspektů, které ortopedie může vysvětlit.

0: Pane doktore, když už se bavíme o té dětské populaci, tak jak je na tom dneska ta naše dnešní dětská generace s ohledem na tu posturu nebo na postavení páteře, na rozsah pohybů, na ty pohybové dovednosti, protože odevšad člověk slyší spíš negativní informace. Jak to vypadá?
1: Já myslím, že my to máme poměrně hodně diverzifikované, jako rozdílné. Ve velkých městech ta pohybová aktivita těch dětí vypadá jinak než na menších městech, na vesnicích. V těch velkých městech najdete řadu dětí, které přijdou ze školy, odhodí batoh, sednou si k počítači a třeba 8 hodin sedí u počítače. Takže pak my to vidíme, že z těch velkých měst přicházejí děti s vadami páteře, s plochonožím typicky, protože těm nohám schází ty pohybové aktivity.
0: Takové zcela obyčejné
1: přehlížené
0: problémy.
1: Ale pak je tam i ten druhý extrém, že dnes, když chcete dát dítě nebo přihlásit do nějakého sportovního oddílu, jenom aby se pohybovalo, získávalo tu motorickou inteligenci, aby se naučilo obratnosti, tak někdy je to velmi obtížné, protože většina těch oddílů má 4 tréninky týdně.
0: Přetěžuje
1: soboty, neděle, zápasy. Některé třeba speciálně gymnastické tréninky, to jsou třeba 3-hodinové tréninky denně. Takže to je od těch dětí, které sedí u počítačů, až po ty děti, které denně mají několikhodinové zápřahy. A najít nějakou rozumnou cestu
0: optimálně.
1: Někdy není úplně jednoduché. Ale rozhodně je vždycky dobře, když se ty děti pohybují a když fungují a zatěžují rozumně své klouby.
0: Dneska se vlastně mluví o tom, teď aspoň pan ministr Šťastný předpokládá, že by se měl zvětšit ten úvazek nebo úhrn těch hodin tělocviku ve školní výuce. Možná by to mohlo být na úkor, já nevím, zpěvu nebo výtvarné výchovy, ale já za mě si myslím, že by to asi užitečné bylo.
1: To jsou zlatá slova, paní doktorko, protože málo který předmět ve školní výuce je tak konfliktní jako tělesná výchova a záleží velmi na erudici osobnosti toho učitele, protože já mám své soukromé přesvědčení, že výchovy by se vůbec neměly klasifikovat. Hudební, výtvarná, tělesná výchova, tam mě ta klasifikace prostě úplně nedává smysl. To by mělo být pro radost. A proto vybavit to dítě nějakými návyky pro jeho život. A to, co člověk slýchal za ta léta v ambulanci, tak ta úroveň tělesné výchovy je zcela rozdílná. Někde skutečně mají hrazdu, bradla, kruhy, a někde přijde učitel, hodí mezi děti míč a řekne, dělejte si
0: hrát.
1: A nechá je si hrát. A to bohužel i po těch našich operacích, kdy jsme jim rekonstruovali kolena, kyčelní klouby, nohy, tak někdy byl velký problém, aby se to zohlednilo, že to dítě ve školní tělesné výchově neudělá všechno na čas, jako všechny ostatní, a naráželo to na klasifikaci. Takže vždycky jsme prostě prosili ty učitele tělesné výchovy o schovývavost. Ale přesně jak říkáte, vznikají i projekty, protože ty deformity, které ohrožují děti, jsou v podstatě podobné. Plochonoží, osa dolních končetin, motorická inteligence, páteř. Takže vznikají velmi hezké projekty, například projekt Udrž se, kdy se učitelky a učitelé mateřských škol a základních škol učí, jaké cviky s dětmi dělat, aby měli posílené klemby, balanční cviky, koordinační cviky, a to už je moc hezky rozjetý projekt, který by měl i tyhle ty základní rizikové oblasti
0: vlastně tomu, aby
1: vychytat a napomoc.
0: Je to velice zajímavé a děkuji panu doktorovi Janu Charvátovi za dnešní povídání. Myslím, že si z toho můžete vzít nejen různé zajímavé informace, ale i dokonce rady, jak se podívat na pohybový rozvoj dětí a trošičku se zamyslet nad tím, že to tělo by nám mělo vydržet celý dlouhý život. Dneska vlastně pracujeme na tom, aby se tady propagovala longevity, ale mimo jako potravinových doplňků je vlastně základ. Základ je pohyb. Základ je to, že vás to fyzické tělo může nosit a můžete se o něj opřít a můžete ho využívat až do dlouhého stáří, a na tom bychom měli asi postavit tu svoji filozofii.
1: A já bych jenom chtěl ještě malinko doplnit, jestli mohu. Je tam tak přesně, jak jste zmínila, i ta výživová složka je nesmírně důležitá. A nám se bohužel i do dětského věku dostává vegetariánství a veganství. A my, nemohu mluvit samozřejmě za ortopedy, ale dobře, vegetariánství dejme tomu, ale veganství do dětského věku nemyslím nepatří. Si, že je úplně nejšťastnější řešení, protože chrupavky potřebují kolagen. 70% chrupavek je tvořeno kolagenem. A pokud ho ty děti nemají v potravě, musí si ho syntezovat třeba z glukagonu, tak vždycky to není úplně to.
0: Ubírají to zase na jiných.
1: Takže přesně, jak jste říkala, místech. Ta metabolická složka je velmi důležitá a nemyslím si, že veganství patří úplně do vyvíjejícího se pohybového aparátu dětí.
0: Takže ta poznámka nakonec byla opravdu aspoň úderná. Já vám děkuji a loučím se s panem doktorem Janem Charvátem i s vámi.
1: Já velmi děkuji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Dopravu v Jablonci nad Nisou komplikuje trojice uzavírek. Turnov zná termín otevření nové městské knihovny, kterou vyplavila voda. Ceny dálničních známek příštím roce zřejmě neporostou. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. V Jablonci nad Nisou začalo několik dopravních omezení. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Až do pátku řidiče neprojedou Máchovou ulicí. Kvůli opravě povrchu je zcela uzavřený úsek mezi ulicemi Korejská a 28. října. Další uzavírka je v Jabloneckých Pasekách. Až do konce září jsou neprůjezdné ulice Vysoká a Křišťálová. Město tam nechává opravit vodovodní přípojky.
4: Nejdéle potrvá omezení v ulici Ivana Olbrachta v části Mšeno. Až do 15. října tam bude uzavřený úsek před domy s číslem popisným 17 a 21. I tam město opravuje vodovodní přípojky. Provoz autobusové dopravy práce neomezí. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října. Oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na více než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje.
5: Moderní obloukovitá konstrukce má 4 patra. Je tam několik místností s knihami, studovny a dětská herna. Na jedné vnější stěně se promítají filmy v přilehlém letním kině. Knihovna měla být otevřená už od začátku září. Přívalový déšť ale poničil stěny, část nábytku, počítačové systémy a zhruba 1000 knih. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro která nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Postbellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou oblačno, kránu až zataženo a od západu začne pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 5 až 2 stupně. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehaňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Jablonce nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí, uzavírka mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo jí nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně. Ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň. Mm-hmm. Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo švejka, tam je to taky. No a hlavní význam, ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně, aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby si ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
2: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
2: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiný, prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války jsem

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. ČEZ Teplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne ČEZ topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Otiš Nepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala, a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v Gala, v Gala.
5: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v Gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za

0: se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
1: A žádné eskalátory?
0: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale těch eskalátorech ještě jdu. Jasně. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
1: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
0: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
1: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
0: Od dcery.
1: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
0: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
1: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
0: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
1: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Je, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že jo, toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak, a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas tý Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená, no.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlasknu toho a musí to prostě mluvit přesto. No.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Stumbarführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizují účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Teď jsem úplně blbá.
0: Chce si mi říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten
1: jsem
0: Boys Over,
1: spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: ne, humornou,
0: zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v Gala.
1: Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Ano, o Gale Dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic, valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 korun by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objížděte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mi to značka Solo Sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dejte nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo Sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo Sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka.

0: byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl 1 šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy. Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté Koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další 2 nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadali jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trochu připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikaly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to složení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělaly jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v klobouku, dokonce i dámy v takových trochu lehtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělal takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl je za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice. A začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích Sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl Sololak, lakované desky, laminované desky Solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice. Kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firt a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakírník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to.

0: vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
1: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
0: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že s lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
2: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slzeraní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: Irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco tak

0: To je ono vždycky.
1: Proč tahle poloha?
0: Nevím, vleže na boku, vyhovuje mi.
2: U stolu se vám nesedí dobře?
0: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
2: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
0: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
2: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
0: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár. A myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by byla, by měla ještě víc zelenou ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie. Bylo to nesmírné zklamání, dá se říct. Ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskl.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být. Protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer.
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova, přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, ne, ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý, Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin dá se říct reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
0: Ne, učertá. U jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne, neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout.
2: Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
3: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
3: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
3: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
3: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
3: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
3: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
3: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se, a pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
3: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizun kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
3: To ano. To bude několik tisíc jmen.
2: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
3: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
2: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
3: Že potřebuji kapku čeho?
2: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesůrku?
3: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
2: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
3: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratra.
2: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
3: Ne, tomu psát nemůžu.
2: Ale tak poštovní vám uhradím.
3: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
2: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
3: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
2: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
3: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
2: Ale no tak profesůrku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
3: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
2: Vy máte někoho v Ekvadoru?
3: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
2: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
3: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
2: Ale no
1: tak to... Už od začátku.
2: No, já...
1: No, potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
2: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
2: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
2: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
2: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
3: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. O tom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
2: no,
3: ne?
2: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
3: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
2: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
3: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
2: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
3: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
2: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
3: Nikdy. Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
2: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
3: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
2: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
3: No vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
2: To
3: je,
2: kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
3: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
2: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
3: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
2: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
3: Nehněvejte se, nenapíšu.
2: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil, na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
2: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, ale... vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
2: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
2: No jistě, uniforma, to právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně, já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
2: Proč? Já měl za to, že to víte. O mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
2: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestný důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
2: Ale,
1: přitěžující.
2: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
2: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
2: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
2: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
2: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejt na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen je nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka. A v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku. A může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Haló, haló, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozumírat.
0: Dobře.
2: Ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo jestli tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný.
0: Takže
2: jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, že se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici A pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat ano. podle svého, ale ano. na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A určitě, stejně tak, to je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, no já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, uzdraví. Rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
2: ano.
0: tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti. Ano.

0: že chci, aby tam byli jenom dospělí.
1: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
1: toho
0: není.
1: Provozovatele,
0: to že není.
1: Si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No, to
1: nechtějí
0: fakt.
1: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, já to, no jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
1: No, vidíte to.
0: No, nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
1: Váže, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho dodá cigaretu.
1: Zakazovala.
0: Dobrou noc a děkuji a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
1: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádii, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně,
0: zdravě.
1: Spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že
1: já
0: stačí.
1: Já teďko momentálně mám na obličeji ten
0: takhle.
1: Můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře ještě zuby. Tak je to zasmání.
0: Děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
1: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do 1 hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašské Meziříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tráčenice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tráčenice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, otráčenice je, aby se a lidi nekecali mezi dveřma, v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Dobře, ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají.
0: Mm.
2: Jo.
0: Chápu. A myslíte, může... že to tak zásadní, jako to jenom vodákům? Proč jenom vodákům?
2: Je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... ne možná, u cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně si myslím jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama, v čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pít by se nemělo, no, při tom rád.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou potůčky.
2: No, taková sázava, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
0: divoká řeka. Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď už není sízná, ale předtím byla sízná, jo? Je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smradlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici, vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeje, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, nashledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hoptrop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak, no tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, prostě představuji to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda, Slubenovec.
0: Děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Obraz, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě, to by bylo velké kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže,
2: každý husí zdraví.
0: Jo, takhle, to jsou ty malý
2: mor... Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří, a nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: No, tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, no. No,
0: nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne, nástup ohnout se přes gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát.
0: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo,
0: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: do facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozením, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, plácí se její dcerku. A to jenom dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubit. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce, moje přítelkyně tenkrát. A už to meldlinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně to je ta nám.
0: A to je otázka,
2: tu nelinku, prostě zase skládají se kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo, měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té nelinky, jako tam to bylo bez dvěma L, ale tam to bylo dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mrzku prstem, asi je to slyšet rádiu, a chtěla žalovat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: To krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5. To znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je, nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale je to marný, je to marný, je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je teď Helena Vondráčková, Lásko má jastuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo. No to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu? Kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pán předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač? Je...
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil Leo Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina dopravců. To já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhletu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů, a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě to je jasné, že jako pokud je něco pod cenu, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jakoby to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby může za to správa SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy, protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoliv pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, to tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já jsem musel zapojit. A co vy? 731 800 900 za chvíli zas.
2: Noční linka.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejen ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď. Vlastně den v provozu Hlanovka z újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci. A když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Když máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No tak...
2: A on ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdil nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení a takhle prostě je to úplně, aby říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, která vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený. Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí Šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu, nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Skoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Maconek, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Tak, je to dobrý.
1: Jo? No, teď je to dobrý. Tak, kdo je tam?
3: Ticho je v hrobě. Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě. Jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice. Manžel bohužel za první zemřel. Já s máma Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě. Takže potom z té nemocnice jsem měla pro mě měli manžele prolajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pajdala tak po rovině. No tady, a tady mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano.
3: Tak mě umístili tady do městečovatelskou službou, která komunitě to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Jedle tady bydlím. Nebyly na mě nikdy stížnosti. Poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila pokuťátky, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky. To byla moje tlamota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zháním už 3 roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom mě on nemeškal, 14 dní mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky. Na
1: pojďme k věci, prosím, co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí, on chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No. Že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik a už. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, že v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod mě neuváděl, protože že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zvířata o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam v domě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě, anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internetu, nikde není zmínka o tom, že by nemohla mě tady snad do mě spečovat s tou službou nějaké zvířat. Mám říká kamarádka známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu ani.

0: je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
1: No, jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně, byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
0: Rozumím, tady. Rozumím. Zákazy, zákaz zákazu mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do jedné hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka.

0: Nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milí nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste na cestách?
1: Vám taky děkuju. A v první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromné nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají. Ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Uhum.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A vy jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou.
0: Mm-hmm.
1: Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu, dneska si vemte, že má orlík, má 16 metrů podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt, něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost, ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejede ani na poloviční pomalu výkon, ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánku, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna. Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazňují konkrétně Vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale Slaty byly furt plný, jo, Kamík byl plnej.
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na Slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Pražích, že jo?
0: Já jsem z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten pikador.
1: Jo. Odsad jsou dobrý lidi.
0: Jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo. A když vidím na těch dálnicích, a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30. Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si kdo najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo. Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte, třeba a... tam, jejej, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, fungl novou, jeli jsme někam tenkrát na výlet a že teda se natankuje, tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme, prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Z ničeho nic, auto i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je, a Pavlo, blbá nafta, no.
0: Jo, hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. U toho bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný nervy.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: se skupinou Olympik, nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme, byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore, Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinout a pak znovu. Zase odpočinout a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. Některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vtanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako nějak jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve. Lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Oto z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Mm. Konečně.
0: A myslíte,
2: to je strašné. Myslíte,
0: že ten zákaz něco vyřeší?
2: No určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
0: ano.
2: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na tři obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No.
0: Přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný. Hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době. A tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Hmm. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk jim musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: začít u sebe, rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: A ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě, škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ano. Ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo. Jako,
2: mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macon@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy? Jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil, s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše k nějaké přání a stížnosti, ale vlastně ve své podstatě dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás poslouchá to.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám Noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spomínat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli se tak rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci Noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo,
1: to
0: když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. Takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A od toho ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, prosím vás, k čemu to zpěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují.
0: Ne,
1: já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už se to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak. Protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, To je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někdy jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír a
0: naschledanou a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené, hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností, 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pán mu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezóna letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlas řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromaby? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: Když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hruza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil, teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít podnájemníka.
2: Ani řeč.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řekl.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalska Bátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel... Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komíne.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli jsem měl přečo chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ta no mě na do smrti nezapomene. Je. Romeja bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava! Je! Majko! Je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
2: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
2: Honem se klič, než mě popadne vstek.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
2: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
2: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu, jsou holí.
2: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
2: No, tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
2: Trepy fajci.
1: A neklej mi tu.
2: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
2: Trepy Fajksl.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj Tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne?
2: Hmm.
1: A tobě budu říkat Mates. Hmm. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
2: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
2: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní.
2: Hmm.
1: A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
2: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych neklela.
2: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Mísník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
2: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
2: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
2: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
2: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
2: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
2: Tady to voní čím dál víc. Co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
2: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
2: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
2: Nedala bys mi.
1: Ne.
2: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates, ale napřed si umyješ ruce.
2: Kdo

0: slyšel, aby se čert mil.
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
0: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám.
0: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
0: Naštípám to dříví.
1: A potom?
0: Umeju se.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho, čepici šupy.

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, Poštehrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo pošt.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: Ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zbete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už se na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spadek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf. Zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Copak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte! Jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis... To je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejvější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to, protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
6: Naschledanou. Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: No, vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
4: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
5: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který Frantík?
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání. Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: Ne. Samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru, slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
4: No, tak co?
2: No dobře, no. Docela vám sluší.
4: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
4: O, Sancho, cítím, jak mi narůstá.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko daleko nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlem. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane. skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček jemné vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Nezakoukal jste se do ní nakonec.
7: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.